0: Odpoledne přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V České Třebové na Orlicko-Ústecku mají dvojče salcburského jezulátka. Původně měl přitom skončit několikrát na smetišti.
1: Dílo pocházející pravděpodobně ze stejné dílny jako rakouské lákadlo bylo víc než 100 let pozapomenuté v depozitáři s cedulkou odstranit. Zdejší zakladatel muzea sošku před 129 lety dostal od kupecké rodiny, která se jí chtěla zbavit, a současná ředitelka ji znovu objevila ukrytou ve skladu. Teď ovšem sošku ze slonoviny starou zhruba 400 let nechali zrestaurovat a je v zdejším muzeu k vidění každou neděli při komentované prohlídce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní. Kvůli rozsahu požáru a počtu nasazených byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn, výše i příčina škody se zjišťuje. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akci v novodobé historii tohoto severočeského města, které ho připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu, a v budoucnu umožní i přestup na tramvaj a vlak, řekl primátor Miloš Vele. Terminál vznikne na místě bývalé tržnice, jak doplnil.
2: V posledních letech jsme to používali jako nouzové parkování, protože ty suterénní prostory už jsou v takovém stavu, že to k ničemu jinému nemůže sloužit. A je pravda, že bylo i období, kdy jsme to chtěli zdemolovat, ale nakonec jsme říkali, počkáme až na stavbu toho terminálu a spojíme to dohromady, abychom to okolí zbytečně nezatěžovali stavebníma pracema.
0: V budoucnu by měla na terminálu v Jablonci končit i tramvajová linka z Liberce. Její prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A míříme za sportem. Fotbalisti Slovácka remizovali doma v 7. kole první ligy s Pardubicemi bez branek. Oba týmy dál čekají na první výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má 3 body. Předposlední Východočeši v neúplné tabulce 2. Fotbalisti Pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Tomáš Chorý. Nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gol. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayosi a uzdravený David Jurásek. A útočník Patrik Schick skórovali ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlin 4-0 přispěl golem a asistencí.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V neděli nad ránem bude docela zima, jen 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet, polojasno až oblačno, teploty nejčastěji mezi 18 až 22. Nejvíce ohřejeme na Moravském jihu, tam bude až 25.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr zdravotnictví zatím neřeší rozpočet pro zdravotnictví. Severočeské povrly na Ústecku otevřely nové muzeum a Tichý oceán trápí hned 3 hurikány najednou. Ladě Kupa další informace. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, jestli pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví na příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale hlavně systémových opatření, na kterých se dá uspořit i výhledově v nadcházejících letech. Už i v Krnově na Bruntálsku si znovu zaplaveme. V provozu je po opravě opět krytý bazén. Ten, který poničila předloňská povodeň, vypuštěný zůstal celou minulou sezonu. Měl problémy se statikou. Město nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojkami. Další práce ale budou ještě následovat. Povrly na severočeském Ústecku při oslavě 840 let od založení otevřeli nové muzeum, a to v bývalé kovárně. Zkátralou budovu obec zachránila před demolicí. V expozici jsou výrobky spojené s kovářstvím, výrobou mědi, která pokračuje v místní povrlské továrně. Tam se v minulosti dělali polotovary pro činely, na které hrály legendy jako AC/DC, The Police a další. Činely jsou jedním z atraktivních kousků muzea. Tím největším je ale pánev, která se používala v minulosti na roztavenou měď. Místní starosta Dalibor Pavlát k tomu dodal.
2: Rada obce a zastupitelstvo rozhodlo o tom, že to obec odkoupí od toho majitele, a vlastně po spolupráci s muzeem Ústí jsme začali přemýšlet o tom, co tam uděláme. Takže vzniklo to muzeum toho kovářství a vlastně té doby, jak ty lidi žili tenkrát. Původně to byla kovárna, taky tam byla kovárna kdysi, ale pak už tam vlastně žili ty lidi normálně, jako hospodářství to měli. No. Už tam vlastně to bylo vybydlený, tam podle mě třeba 10-15 let nikdo nebydlel, takže ty střechy byly rozbitý, děravý. Myslím si, že jsme to zachránili na poslední chvíli.
1: A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska až rok vězení hrozí možnému pachateli, který má na svědomí otrávení potoka na Jesenicku. K otravě vody došlo zřejmě během oprav místního mostu. Někdo zřejmě špatně zvolil postup při stavebních pracích. Případem se teď zabývá policie v Jeseníku. V Tichém oceánu se stále vyskytují 3 hurikány najednou. Lidé v jižní Kalifornii v USA mají v těchto dnech pocítit následky hurikánu Marie.
3: V přímořských oblastech v jižní Kalifornii se o víkendu očekávají vlny vysoké až 2,5 metru. Některé lokality čelí riziku záplav. Mimochodem, hurikány v této oblasti Pacifiku nejsou obvyklé. Úřady proto vyzvaly obyvatele, aby se připravili na letošní zimní sezónu. Klimatický jev Super El Niño má být velmi silný. Přinese vydatné deště, záplavy a sesuvy půdy. V rizikových oblastech už zahájili přípravné práce. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude docela zima, jenom 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet polojasno až oblačno s teplotou mezi 18 až 22 stupni. Nejvíc se ohřejeme na moravském jihu, tam bude až 25.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Po hodině na frekvenci 1 další zprávy s Láďou Jakubem. Preventivní prohlídky si podle průzkumu vybíráme, jak se nám to hodí. Na Orlicko-Ústecku mají dvojče jezulátka ze Salzburku. A severní Čechy se pyšní novým autobusovým terminálem.
2: Přístup Čechů k prevenci zůstává rozpačitý, ať už jde o běžné preventivní prohlídky nebo o specializované screeningové programy. 61% Čechů přiznává, že se chystá absolvovat jen některé z nich. Vůbec na žádné nechodí každý čtvrtý, přišli s tím novinky.cz. Z preventivních vyšetření se téměř 2/3 lidí vybírají jen některá. Šetření Stead Health Report 2026, která letos od ledna do března mapovalo situaci v 19 evropských zemích, vyplývá, že obyvatelé Česka jsou spolu s Italy nejvybíravější ze všech. Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení souvisí s chystaným příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Platí od půlnoci. Američtí vyjednavači odpoledne přistáli v Moskvě, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. V České Třebové na Orlicko-Ústecku mají dvojče salzburského jezulátka. Původně měl přitom skončit několikrát na smetišti.
3: Dílo pocházející pravděpodobně ze stejné dílny jako rakouské lákadlo bylo víc než 100 let po zapomenuté v depozitáři s cedulkou odstranit. Zdejší zakladatel muzea sošku před 129 lety dostal od kupecké rodiny, která se jí chtěla zbavit, a současná ředitelka ji znovu objevila ukrytou ve skladu. Teď ovšem sošku ze slonoviny starou zhruba 400 let nechali zrestaurovat a je v zdejším muzeu k vidění každou neděli při komentované prohlídce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Požár zemědělského objektu nedaleko obce Branky na Vsetínsku zaměstnal ráno desítky hasičů. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní. Kvůli rozsahu požáru a počtu nasazených byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Nikdo nebyl zraněn, výše i příčina škody se zjišťuje. V Jablonci nad Nisou začala stavba dopravního terminálu. Projekt za 470 milionů korun je největší investiční akci v novodobé historii tohoto severočeského města, kterého připravovalo přes 10 let. Dopravní uzel má být hotový v létě 2028. Terminál propojí MHD, regionální autobusovou dopravu, a v budoucnu umožní i přestup na tramvaj a vlak, řekl primátor Miloš Vele. Terminál vznikne na místě bývalé tržnice, jak doplnil.
4: V posledních letech jsme to používali jako nouzové parkování, protože ty suterénní prostory už jsou v takovém stavu, že to k ničemu jinému nemůže sloužit. A je pravda, že bylo i období, kdy jsme to chtěli zdemolovat, ale nakonec jsme říkali, počkáme až na stavbu toho terminálu a spojíme to dohromady, abychom to okolí zbytečně nezatěžovali stavebníma pracema.
2: V budoucnu by měla na terminálu v Jablonci končit i tramvajová linka z Liberce. Její prodloužení zhruba o 800 metrů z dnešní konečné v Tyršových Sadech připravuje liberecký dopravní podnik. A míříme za sportem. Fotbalisti Slovácka remizovali doma v 7. kole první ligy s Pardubicemi bez branek. Oba týmy dál čekají na první výhru v sezóně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má 3 body. Předposlední Východočeši v neúplné tabulce 2. Fotbalisti Pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Skóre otevřel ve 38. minutě z penalty Tomáš Chorý. Nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gol. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayosi a uzdravený David Jurásek. A útočník Patrik Schick skórovali ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlin 4-0 přispěl golem a asistencí.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude docela zima, jen 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet, polojasno až oblačno, teploty nejčastěji mezi 18 až 22. Nejvíce ohřejeme na Moravském jihu, tam bude až 25.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné, to bych dal v keši z kapsy. Tolik mě stojí údržba Trávníka a Monike.
0: No. Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
3: Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr zdravotnictví zatím neřeší rozpočet pro zdravotnictví. Severočeské povrly na Ústecku otevřely nové muzeum. A Tichý oceán trápí hned 3 hurikány najednou. Ladě je kupa další informace.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, jestli pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví na příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. S částí návrhů, které motoristé předložili k jednání, Vojtěch souhlasí. Týkají se ale hlavně systémových opatření, na kterých se dá uspořit i výhledově v nadcházejících letech. Už i v Krnově na Bruntálsku si znovu zaplaveme. V provozu je po opravě opět krytý bazén. Ten, který poničila předloňská povodeň, vypuštěný zůstal celou minulou sezonu. Měl problémy se statikou. Město nechalo podepřít konstrukci bazénové vany ocelovými stojkami. Další práce ale budou ještě následovat. Povrly na severočeském Ústecku při oslavě 840 let od založení otevřeli nové muzeum, a to v bývalé kovárně. Zchátralou budovu obec zachránila před demolicí. V expozici jsou výrobky spojené s kovářstvím. Výrobou mědi, která pokračuje v místní povrlské továrně. Tam se v minulosti dělali polotovary pro činely, na které hrály legendy jako AC/DC, The Police a další. Činely jsou jedním z atraktivních kousků muzea. Tím největším je ale pánev, která se používala v minulosti na roztavenou měď. Místní starosta Dalibor Pavlát k tomu dodal.
3: Rada obce a zastupitelstvo rozhodlo o tom, že to obec odkoupí od toho majitele, a vlastně po spolupráci s muzeem Ústí jsme začali přemýšlet o tom, co tam uděláme. Takže vzniklo to muzeum toho kovářství a vlastně té doby, jak ty lidi žili tenkrát. Původně to byla kovárna, taky tam byla kovárna kdysi, ale pak už tam vlastně žili ty lidi normálně, jako hospodářství to měli. No. Už tam vlastně to bylo vybydlený, tam podle mě třeba 10-15 let nikdo nebydlel, takže ty střechy byly rozbitý, děravý. Myslím si, že jsme to zachránili na poslední chvíli.
1: A ze severních Čech na severní Moravu a do Slezska na rok vězení hrozí možnému pachateli, který má na svědomí otrávení potoka na Jesenicku. K otravě vody došlo zřejmě během oprav místního mostu. Někdo zřejmě špatně zvolil postup při stavebních pracích. Případem se teď zabývá policie v Jeseníku. V Tichém oceánu se stále vyskytují 3 hurikány najednou. Lidé v jižní Kalifornii v USA mají v těchto dnech pocítit následky hurikánu Marie.
4: V přímořských oblastech v jižní Kalifornii se o víkendu očekávají vlny vysoké až 2,5 metru. Některé lokality čelí riziku záplav. Mimochodem, hurikány v této oblasti Pacifiku nejsou obvyklé. Úřady proto vyzvaly obyvatele, aby se připravili na letošní zimní sezónu. Klimatický jev Super El Niño má být velmi silný, přinese vydatné deště, záplavy a sesuvy půdy. V rizikových oblastech už zahájili přípravné práce. Z Los Angeles pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude docela zima, jenom 13 až 6 stupňů Celsia naměříme. Přes den pak bude na výlet polojasno, oblačno s teplotou mezi 18 až 22 stupni. Nejvíc se ohřejeme na Moravském jihu, tam bude až 25.

0: Aspen Lind. To nejlepší z muziky neuvěřitelné se stalo skutečností, přátelé. Došel jsem i dnes v neděli v 6 ráno. A přeji hezké ráno a pojďme na zprávy.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Které připravila Kateřinka Vavřínová, nenamalovaná.
2: I já přeju hezké ráno. Nízká hladina odlíku odhaluje neobvyklé nálezy. Američtí vyjednavači byli v Moskvě, dnes jednají v Kyjevě a provoz na dálnicích je klidný bez kolon.
0: Ale jenom z toho důvodu, že nevěděla, že tady budu.
2: Je to tak. Hladina Orlické přehrady od jara klesla o 15 metrů a odhalila části domů nebo hřbitova obce Červená nad Vltavou, kterou z většiny přehrada zatopila. Píše web veřejnoprávní televize. Z přehrady teď vystupují taky zbytky bunkrů i skalní dutiny, kde se 9 měsíců schovával před gestapem odbojář Miloš Blažek. Na březích se teď objevují i zrezivělé sudy. Lidé se obávali, že by mohly být spojené s orlickými vraždami z 90. let. Největší hokejová aréna světa má stavební povolení. Pardubice jsou tak o další krok blíž k unikátu.
3: Rozsáhlý komplex, který nebude jen cílem největších sportovních podniků, ale nabídne i prostory pro obří koncerty, tady má vyrůst už do 3 let. Nabídnout má hokejové hlediště v 11-patrové budově pro více než 22 tisíc diváků, koncertní kapacitu až 26 tisíc lidí, hotel i další zázemí, včetně ubytovací, obchodní a wellness zóny. Náklady jsou odhadovány na 12,5 miliardy korun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner v sobotu 3 hodiny jednali v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Informovala o tom agentura TASS, podle které už oba odletěli z Moskvy. Dnes mají jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Kyjevě. Zahraničně politický poradce Jurij Ušakov, který se schůzky účastnil, rozhovory podle agentury TASS označil za užitečné a konstruktivní. 4 zápasy dnes uzavřou 7. kolo první fotbalové ligy. Liberec, který je v neúplné tabulce o skóre 3., nastoupí v 15 hodin k podještěckému derby v Jablonci. Pražská Sparta se od 18 hodin představí v Hradci Králové. Letenčtí jsou po krachu v derby 9. Na Slavii ztrácejí 8 bodů. Ve 13 hodin začne duel 5. Mladé Boleslavy, která je spolu se Slavií posledním neporaženým týmem v lize s Baníkem Ostrava. O 2 hodiny později má Výkop zápas posledního Zlína s Teplicemi.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 24, na horách budou maxima kolem 13.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Provoz je klidný bez kolon.
4: Provoz na našich dálnicích je plynulý, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Ze zpráv je to vše, startuje ráno na Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Je to tak, i dnes jsem nepoužitelný, zcela nepoužitelný, přátelé.
2: Hlavně, že jsi namalovaný.
0: Jo.
2: To vzal za mě.
0: To ne, to mě někdo praštil cestou asi. No, každopádně... Včera, musím říct, ráno to byla s váma velká jedna hudební jízda, takže by bylo fajn, kdybychom si to zopakovali. Pojďme vlastně začít úplně stejně. Kdo z našich nejvěrnějších nás poslouchá, to by mě zajímalo. Neděli o česti, napište mi zase jako včera, kdo a kde nás ladíte na 736 300 444, protože tu včerejší smršť, tu jsem nečekal, ta se tady strhla a to bylo tolik pozdravů a tolik zpráv a SMSek normálně. Mm-hmm. Takže super, já jsem zvědav, jestli jste napřímo i dnes, anebo to byla jenom náhoda.
2: Že dneska už by odpočívali, jo?
0: Dneska už by normální člověk měl normálně spát, ne? to je jenom blázen.
2: Tak dám dobrou noc.
0: Ne, tak pište, uvidíme a já vás budu zdravit a hrát to nejlepší z muziky a začínáme tady s Kate Ryan. Tak hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Right Beside You. Na frekvenci jedna máme 6:15. Je to nekřesťanská hodina, nekřesťanský čas, alespoň pro mne. Ale vidím, že vy jste normálně vzhůru, vy jste úžasní, vy posloucháte. Já nevynechám přísám ani jednu zprávu, která tady ke mně dorazila. Nevím, jestli v tomhletom vstupu přečtu úplně všechny, protože jsem opět tolik zpráv nečekal, ale pojďme na to. Ela, dobré ráno, Robine, já jsem stávala po 5:00, ježišmarja, Elo, a zrovna odjíždím do práce. Pracuji přes 30 let v jednom sociálním zařízení jako pečovatelka, no tak to je nádhera, ale dneska se mi tam teda vůbec nechce, chápu, včera jsem něco blbého snědla, jej, celou noc jsem trpěla, tak snad mi bude brzo líp, hezký den všem, Ela, Elo, to mě mrzí, ale i přesto, že se třeba necítíš dobře, tak si mi napsala, takže klobouk dolů, já si toho moc vážím a doufám, že to utrpení brzo přejde. Musíš zavzpomínat teďkom, co si vlastně včera pozřela, co si měla, a vynechat to z jídelníčku, ale někdy se to tak hold stane, no, tak to mě mrzí, ale doufám, že bude brzo dobře, píše mi Jana, dobré ráno, opět z Benešova, nad Ploučnicí, už je vyžehleno, cože, teď se pije kávička a pak se vrhnu na vaření, oběda bude segedínek, vše se mi lépe dělá, když všichni chrní a nikdo neotravuje, tak to chápu, to je takový ten svatý klid. Já to vlastně znám, když jedu třeba na Moravu za rodičema, že jo, za maminkou, za tatínkem, no a to víte, maminka ta už od 4 od rána vzhůru pěkně vyvařuje. Nevím, nechápu to taky a mimochodem taky se jmenuje Jana. Tak nevím, jestli to má nějakou spojitost, že ty Janičky prostě nemusí spát, anebo jim stačí jenom 4 hodiny denně. Fakt to nechápu, ale vlastně to má úplně stejně. Peče, ano, a jede jako pecky, no. Obídek připravuje, že jo, když je tam návštěva a tak dál. No tak jo, tak ano, a to jde hezky od ruky. Díky za zprávu. Poslouchám v Opavě, Jarka, nijak v neděli nemám spaní. Přeji hezký den, teda. Já kdybych mohl, tak by ho měl. Jarko, zdravím do Opavy, hezké ráno, frekvence. Josef ze Sokolova, ranní procházka povinná. Cože? Už se prochází tady Pepík normálně. Tak zdravíme do Sokolova, taky přejeme hezký den. Ale na dobré ráno, Robine, poslouchám vás každý den od 6. Jestli jsem v práci v Kornberuku nebo doma v Hrádku u Znojma, ale dneska se jdu pomazlit za 2měsíční vnučkou Tereskou do Velkého Meziříči. Pěkný den, Alena. Alenko, zdravíme taky. A ještě jedna zpráva tu zvládnem. Dobrý den, zdravíme F1. Posloucháme vás každý den, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Od 4 od rána při dojení našich kraviček. Cože? Při dojení našich kraviček. Pavel a Petra Bystřec. Pavle, Péťo, zdravíme, pozdravujte kravičky. No, ať mlíčko chutná, my jdeme dál, dáme si to nejlepší z muziky, místo mlíka, marinovej, smalinovej syrup, co vy na to?
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Takhle skvěle do pohody hraje Frekvence 1 v neděli ráno, 6:02. Hezké ráno z Eurythmics přejeme. Ela, Jana, Jarka, Alena, Pavel, Petra, od vás všech jsem přečet zprávy, tak kdo nám schází, přihlaste se, Libuše vidím tady, ano, krásné ráno, opět s kuřimi, od 4:30 jsem četla, teď jsem po snídaní a čekám na čas, kdy spustím pračku, krásný den vám přeje Libuše, úžasná Libuše, takhle maka od rána, taky Lukáš napsal ahoj Robine a chtěl napsat asi Kateřinko, napsal Lucinko.
1: To nevadí.
0: To nevadí.
1: My jsme tady sami jenom Kateřiny nebo Lucie,
0: jo,
1: takže...
0: přesně tak. No, já jsem vzhůru o 2 hodin od rána, jsem za volantem a jedu z Brna do Zlína a zpátky. Poslouchám vás pořád, jste skvělí jen tak dál a přeji vám všem i posluchačům nejlepšího rádia v Česku. Krásný víkend, Lukáši, to si napsal krásně. Mí tady potlesk, tak ti zatleskám, udělám to takto. Uděláme to naživo. Ahoj, tady je Kamil Lázně, Kinžvart, poslouchám každý den i někdy v noci o 4:30 a takhle to jde stále. Wow, Kamile, zdravím. A taky píše Magdalena Robko, přeji hezký den z Nedasova. Také suraní ptáče, vaše věrná posluchačka Magdalena. Tak nezapomeň, že hodiny se zastaví a v 9:30 v pondělí Magdaleno, tvoje vlasy. No a co teprve tvoje vlasy, že jo, Kateřino?
1: No,
0: ale...
1: hruza, katastrofa,
0: chudinka,
1: čistá katastrofa.
0: Netušila, že tady dneska budu já, ani se neučesala.
1: Vstala a šla.
0: Na zprávy v půl, pojďme na to.
1: Dobré ráno, vítejte u krátkých zpráv. Za posledních 10 let zemřelo při nehodách na českých silnicích 711 motocyklistů. Počet nehod s jejich účastí je přitom výrazně vyšší než před 10 lety, píší Novinky.cz. Státní muzea a galerie dnes umožní volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřou desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstanou spoplatněné. A titul Miss World má Dominikánská republika. Češka Linda Gorecká v úzkém výběru nebyla, píší Seznam zprávy.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Pozor dejte na D6.
3: Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů zpozorněte. Za sjezdem na Nové Strašecí na 35. kilometru havarovalo osobní auto. Blokuje tam pravý jízdní pruh. Nehoda osobního auta se stala na dálnici D4 na 29. kilometru ve směru z Příbramy do Prahy. U obou nehod s opatrností projedete bez zdržení. Šťastnou cestou vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A taky Réňa nám napsala nádhernou zprávu, ale tu přečtu až za chviličku, teď si dáme opět to nejlepší z muziky a bude taky Jan Krauza Blondýna.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci 1 ve 3 čtvrtě na 7 v neděli 6. září. Přejeme hezké ráno. Mimo jiné taky Renči, krásný den Robine napsala. Teď jsem se právě vzbudila a jako každý den hned pouštím F1, jste moje topka už 30 let. Wow. Klobouk dolů, Renčo. Snad to nebudete brát jako provokaci, ležím v postýlce. No trošku. Ale moc ráda vás poslouchám a je to taková morální podpora za to, že máte ranní vysílání. Pěkný den i vaší kolegyni Réňa, děkujeme za zprávu. Teď už Honza Kraus a Blondýna na frekvenci 1.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Strojvůdce ve Švýcarsku dostal okamžitého padáka za to, že si při řízení vlaku četl. Co vy na to?
3: No tak to nepřichází v úvahu. A nejen ve Švýcarsku, nikde si nemůže číst strojvůdce za jízdy.
2: Přesně.
3: No, ale to určitě si jich čte víc, ale tohle nachytali zrovna, že jo?
2: To ale vůbec, jako že si četl knihu.
3: No.
2: Jako kdo čte teďka knihy.
3: No tak to byl nějaký starousedlík, který měl rád ještě knížky.
2: No, no.
3: Druhá věc je, muselo to být něco, co ohromně zajímalo.
2: No, prý vjel do té stanice a ještě, když tam stalo, tak furt četl.
3: Ještě četl, no tak se zahryznul něco, co ho zaujalo. No tak dělat knihovníka, ať nedělá strojvůdce, že?
2: No, no. Jako jsou zvyklí na to, že mají v ruce mobily, to asi vypadá, že je tolik jako neštve ty lidi, co to hlásí, ale tady toho teda...
3: No mobily má, no tak ono to je hodně automatizovaný, nicméně on je placený za to, že celou dobu dává pozor teda.
2: Měl by.
3: No a druhá pravda je, on když vám tam někdo v plný

0: rychlosti vběhne, tak stejně nic neuděláte, ale ono nejde o tohle, ono jde o to, abyste nepřehlídla nějaký návěští a podobně, což se může stát snadno. Hmm. No, takže to si myslím, že jako s mobilem budu se jaký řídit. Neměl nehledě k tomu, dneska dostanete v autě i v Česku ohromnou pokutu, když vás nachytají s autem už.
1: Aha.
0: 4 body a 2000, hele, jen to sviští.
1: No,
0: za mobil v ruce.
1: A za knihu to by bylo ještě víc.
0: No, za knihu byste mohla tvrdit, že to je příručka toho vozidla.
1: Jo, takhle.
0: Protože jste si studovala, jak zařadit.
2: Jan Kraus a Blondýna.
3: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
4: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Anastasia, to nejlepší z muziky v 7 ráno na chlup přesně, na Frekvenci 1.
1: 7 hodin, Frekvence 1, zprávy.
0: Pojďme na ně, jsme přesní jako hodinky. Kačka Vavřínová má zprávy, je to tvé.
2: Dobré ráno, za poslední dekádu zemřelo při nehodě přes 700 motocyklistů. Basketbalistky se pokusí proti Číně oživit naděje na play-off světového šampionátu a bouralo se na D6 i D4. Za posledních 10 let zemřelo při nehodách na českých silnicích 711 motocyklistů. Počet nehod s jejich účastí je přitom výrazně vyšší než před 10 lety. Zatímco v roce 2016 jich podle policie evidovala 3180, loni už to bylo 3807. Téměř 6 z 10 těchto nehod policie přisoudila jako zaviněné samotným motocyklistům, nejčastěji těm mladším do 25 let. U tragických havárií pak mezi příčinami výrazně dominuje nepřiměřená rychlost, jak píší Novinky.cz. Dálnice D1 na 62. kilometru ve směru na Brno je po odstranění následků sobotního požáru nákladního auta opět plně průjezdná. Omezení trvalo zhruba 13 hodin. Provoz byl obnoven dnes krátce před 16:00 ráno, řekl policejní mluvčí Pavel Truxa. Záchranáři v Královéhradeckém kraji bilancují prázdninovou aktivitu. Pod tisíce výjezdů se podepsalo horké léto i pokousání pumou.
3: Zdejší operační středisko přijalo téměř 16 000 volání na linku 155 a posádky poslalo k téměř 12 000 výjezdů. Záchranáři tak řešili 229 alergických reakcí, pobodnutí vosou, včelou nebo sršněm. Někteří pacienti byli ve velmi vážném stavu. 13krát byl příčinou úrazu kůň, šlo o pády i pokopání zvířetem. 9 pacientů během prázdnin pokousal pes a jednoho dokonce napadla puma. 11krát vyjížděli k úrazu na trampolíně. Ke 200 případů zranění došlo na koloběžkách, kolech a elektrokolech. 67 zraněných ošetřovali po nehodě na motorce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: České basketbalistky se po páteční porážce s Itálií pokusí ve druhém utkání na mistrovství světa proti Číně vrátit do hry o postup do play-off. Také obhájkyně stříbra začaly turnaj v Berlíně prohrou. V repríze posledního finále podlehly favorizovaným Spojeným státům americkým. Dnešní zápas začne ve 14:30.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Neděle bude jasná až polojasná, na severu a severovýchodě území bude místy přechodně až oblačno. Denní maxima budou mezi 18 až 22 stupni, na jižní Moravě naměříme až 24, na horách budou maxima kolem 13 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozor na nehodu na D6 i D4.
4: Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů zpozorněte. Za sjezdem na Nové Strašicí na 35. kilometru havarovalo osobní auto. Blokuje tam pravý jízdní pruh, opatrně je to v zatáčce. Nehoda osobního auta se stala na dálnici D4 na 29. kilometru ve směru s Příbrami do Prahy. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Krátce po 7. hodině ladíte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Je to tak? Tak nás laďte, poslouchejte, užívejte, mějte hezké ráno, dejte si něco dobrého na zub, taky kafe. A k tomu Tinu Turner, budou i Pulp nebo Celine Dion. Je to prostě jedna velká hudební jízda, jak už jsem tady naznačil, v 6 ráno. A v tomhle duchu jedeme pěkně
2: jedeme
0: dál. Přesně.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Ladíte nedělní frekvenci 1, tohle je Tina Turner, která nám zpestřila čas minutu po čtvrt na 7. Přejeme hezké ráno, i dál budeme posílat to nejlepší z muziky pro vaše hezké ráno, pro vaši dobrou náladu. Vám Duran Duran, Adele, Pokáč bude, v půl si dáme i krátké zprávy. Ale než tohle všechno přijde na řadu, tak připomínám, že den co den po ránu u Lubky a Míry máme hosty, kteří chodí na ranní kávu, a mezi nimi mimo jiné byl třeba i Vladimír Polívka, na kterého, nebo spíše kterého se Lubka s Mírou ptali mimo jiné, jestli musí dokonalému dni předcházet i dokonalá noc.
1: To radši ne, to jako to by... já jsem docela známý tím, že si umím vytvořit dokonalou noc, ale to většinou to nepředchází dokonalému dni.
2: Já se radši asi nevím, co je dokonalá noc.
1: Počkejte, kdyby vlastně dokonalá noc by musela být jako prožitá a s tím, aby ten dokonalý den, tak to je pak, potom se těžko dělá 24 hodin, že jo, to prostě musí se, já bych se radši vyspal na dokonalý den.
2: Jo, takže dokonalá noc neznamená dokonalý spánek.
1: Vylučuje se to, může být dokonalý den plus dokonalá noc.
2: Jasně.
1: Ale ne dokonalá noc plus
2: dokonalý den.
1: To se prostě vzájemně podle mě vylučuje.

0: hrajeme velmi energicky, hrajeme skvěle na frekvenci 1, co říkáte, 2,5 minuty po půl osmé, taky přejeme hezké ráno vám a Freedom, budou Principal Joe, Marky Mark, Jana Kirchner, Damiano David, ale teď si dáme i zprávy v půl. Kateřinou Vavřínovou.
1: Pěkné ráno. Nejintenzivnější zájem o finance začnou podle průzkumu projevovat děti ve věku od 6 do 9 let. Čeští rodiče se ale se svými potomky začínají bavit o penězích nejčastěji od jejich 9 let. Děti často touží po zbohatnutí, přičemž víc než polovina z nich toho chce dosáhnout osobním úspěchem v práci. Izrael udeřil na jižní Libanon v odvetě za drony vyslané Hizbaláhem na izraelské vojáky v oblasti. Oznámila podle Reuters izraelská armáda. Na severu Maďarska se uskutečnila soutěž v kopání hrobu, napsala agentura AP. Cílem neobvyklé soutěže, kterou pořádá maďarské sdružení správců a provozovatelů hřbitovů, bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Aktuálně se nikde v provozu nezdržíte.
3: Aktuálně je provoz na všech dálnicích plynulý, bez nehod a vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky Prince Italo Joe a Marky Mark na frekvenci 1. Máme přesně 7:45, přejeme krásné nedělní ráno. Nevím, jestli to víte, ale protože máme 6. září, tak dneska na den přesně by 80 let oslavila naše Hanička. Jojo, Hanka Zagorová by dneska slavila 80 let. A proč to říkám? Protože v pražském divadle Kalich se právě dneska, přesně v den 80. narozenin Hanky Zagorové, uskuteční premiéra muzikálu Biograf Láska 2. Nový příběh. Po tou inscenací je podepsaný úplně stejný tvůrčí tým, jako pod prvním představením, které teda od září 2022 zaznamenalo 340 vyprodaných repríz. A další si pak připsal opakovaným hostováním i na Slovensku. A ještě před tou dnešní premiérou pokračování Biograf Láska 2 se prodalo víc jak 25 tisíc vstupenek. Wow. Je to neuvěřitelné. Velký zájem diváků přivedl producenty k přidání 10 repríz k těm už nasazeným. A pojďme si poslechnout i slova režiséra celého představení Jana Kříže.
1: Byl bych moc rád, když to do sebe všechno zapadne, aby diváci odcházeli s úsměvem na tváři, aby odcházeli s písněma Hanky na rtech, aby odcházeli s hřejivým pocitem, že všechno dobře dopadne a aby jsme jim prostě přinesli do života nějaký hezký zážitek, který jim vydrží, ze kterého budou čerpat.
2: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady.

To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Jam & Spoon, to nejlepší z muziky na frekvenci 1 po zprávách Nick Kamen. Hello, Mike at the Mechanics. Takhle skvěle budeme hrát na frekvenci 1. Možná ještě líp, nechte se překvapit, zprávy za chvilku.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak na setinu sekundy přesně 8. hodina. Hezké ráno, zprávy má Kateřina Vavřínová.
3: Hezké ráno, podvodníci se vydávají za sociálku, slibují vyšší penze. Vláda projedná konec střídání času a pozor na nehodu na D8 ve směru na Ústí nad Labem. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou formou podvodu. E-mail tvrdí, že se důchodci zvýšila penze, či má nárok na doplatek, pak ale může o peníze naopak přijít. Podvodníci se vydávají za zaměstnance sociálky. Pod záminkou vyřízení doplatku či zvýšení důchodu se snaží získat přístup k internetovému bankovnictví lidí, varuje úřad v tiskové zprávě. Poté může navazovat telefonát, během kterého se vydávají za zaměstnance. Střídání času má pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud, poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Navrhované nařízení se chystá v pondělí schválit vláda. S časovými přechody nesouhlasí ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný. Podle něj má posun dopad na zdraví. Největší hokejová aréna světa má stavební povolení. Pardubice jsou tak o další krok blíž k unikátu.
4: Rozsáhlý komplex, který nebude jen cílem největších sportovních podniků, ale nabídne i prostory pro obří koncerty, tady má vyrůst už do 3 let. Nabídnout má hokejové hlediště v 11-patrové budově pro více než 22 tisíc diváků, koncertní kapacitu až 26 tisíc lidí, hotel i další zázemí, včetně ubytovací, obchodní a wellness zóny. Náklady jsou odhadovány na 12,5 miliardy korun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Tenista Jakub Menčík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. S americkým soupeřem prohrál v New Yorku 3-6, 6-1, 7-6, 3-6 a 4-6.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Neděle bude jasná až polojasná, jenom na severu a severovýchodě může být přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až na 24, na horách naměříme 13 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Pozor, dejte na nehodu na D8.
6: S opatrností projíždějte na dálnici D8, kde ve směru na Ústí nad Labem na 56,5 kilometru havarovalo nákladní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Máme 8 hodin, skoro 3 minuty k tomu. Posloucháte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: A taky Zdeníčka z Teplic píše: Robinečku, moc hezkou první zářijovou neděli vám i Katce přeji. Zdeníka z Teplic, děkujeme.
3: Děkujeme, Zdení,
0: no,
3: děkujeme.
0: To moc hezké. Katka píše: dobré ráno, Robine, já vím, že nejsou písničky na přání, já to jako vím, ale kdyby to jenom trošku šlo, zařaďte prosím nějakou písničku od Haničky Zagorové pro mě. Je to ta top zpěvačka, přeji krásnou neděli, Kateřina.
3: No,
0: to je tvoje máma, ne?
3: Ne.
0: Není?
3: Výjimečně ne.
0: Dobře, já už jsem tady říkal před chviličkou, že v Pražském divadle Kalich se dneska přesně v den 80. narozenin Hanky Zagorové uskuteční premiéra muzikálu Biograf Láska 2, nový příběh. Takže to jsme řešili. Hanička, česká zpěvačka, textařka, moderátorka, která patřila vlastně k nejznámějším českým zpěvačkám a během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii, když získala 9 slavíků v řadě, a to v letech 1977 až 1985. Dneska by měla 80 let, takže já vyslyším tady slova Kateřiny, no, tvojí nemaminky a naší posluchačky, a pojďme si dát duhovou vílu s Petrem Reskem, co?
3: Jo,
0: tak jo,
3: pusk to tam.
0: Dobře, hezké ráno.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

My Get The Mechanics na frekvenci 1 skoro ve 7:15 dneska ráno vám všem přejeme. Tak po víkendu, to znamená zase od zítřka, od pondělka 7. září, rozjedeme hned od rána u Lubky s Mírou poslední slovo. Věta, ta je jasně nastavená, tu nám namluvil Bořek Slezáček, který mimo jiné prozradil, co je jeho opravdovou vášní na zahradě. Když budu konkrétnější, co rád Bořek na zahradě sbírá, tak máte poměrně dost času, vlastně celý den, máte na to 24 hodin, řekl bych, abyste přišli na správnou odpověď na jedno jediné poslední slovo. A v případě, že se tak stane, zítra okolo 7:45 u Lubky s Mírou a v jejich ranním vysílání, tak získáte 7000 korun. Není to málo, držíme palce. Teď už to nejlepší z muziky, Martin Garrix. Taky No Name budou, nebo Unique 2, už za chvilku i Genesis přidáme, aby toho nebylo málo.

0: To nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1 v neděli 6. září těsně před 8:30. Genesis nám to hezky zpestřili a budeme hrát to nejlepší z muziky samozřejmě i po zprávách v půli, po aktuální dopravě Nick Cayman, Anaka, taky Ava Max. Ale zprávy si dáme už teď s Kačkou Vavřínovou. Hezké ráno, vítej.
1: Pěkné ráno, vítejte u krátkých zpráv. Státní muzea a galerie dnes umožní volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřou desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstanou spoplatněné. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se otevřely volební místnosti. Víc než milion voličů vybírá poslance sněmu. Podle průzkumu vyhraje AFD. Rusko a Ukrajina na 3 dny pozastaví své vzdušné útoky na Kyjev a Moskvu. Oznámil v sobotu prezidenti Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský. Opatření podle nich souvisí s aktuální misí amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v obou metropolích. Širší příměří, které navrhovala Ukrajina, Putin odmítl.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Stále dejte pozor na D8.
3: S opatrností projíždějte na dálnici D8, kde ve směru na Ústí nad Labem na 56. a 5. kilometru havarovalo nákladní vozidlo do svodidel. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1.

0: To nejlepší z muziky, tohle Nick Cayman a taky Promised Myself na Frekvenci 1 za chviličku 8:45. Přejeme hezké ráno. Teď konkrétně s Janem Krausem a Blondýnou.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: V České republice vzrostl počet lidí pokousaných netopíry.
3: Prosím vás, co se stalo těm netopírům? Že začali hryzat. Jsou k ním asi agresivní, nebo co?
2: Ne, nevím, možná je víc netopír.
3: Já vůbec nevěděl, že za prvé netopír kouše.
2: Aha.
3: Za druhý netopír, že ho přes den spí, v noci lítá, jak víme ze Saxány.
2: Ano, ano.
3: To znamená, vy musíte ho nachytat v době, když spí ve dne, no tak ho nechám, až se vyspí. A když večer odletí, tak udělám všechno pro to, aby se nevrátil případně. Ale jako pouštět se s ním, asi se s ním pouštějí do nějakých bitev a on je přitom pokouše.
2: No já si pamatuju, jeden můj kolega byl na dovolený a když se po 14 dnech vrátil, tak zjistil, že se mu doma usídlila kolonie netopíru.
3: Jo, kolonie.
2: Absolutně nešla vyhnat a jako fakt ten byt vlastně byl na demolici.
3: No to věřím, když se vám ten musí, no nebude na demolici, tak přijdou nějaký jedaři a poradějí se s tím.
2: No tam nešlo ani o ty netopíry, co spíš co z nich tak jako padalo, tak v tom celém 14 dní.
3: No. A teď je druhá věc, oni možná jsou chráněný, jestli jsou chráněný, tak jste přišla v byt. No. To super, bych chráněná nejsi.
2: Přesně, jako, no. Ale on ten netopír, on je roztomilý.
3: Lidi jsou vlastně škodná, podle té totální teorie a

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doctorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doctorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: To nejlepší z muziky Train na frekvenci 1, 9. hodina, přejeme hezké ráno. Budeme nabízet zprávy a po nich třeba taky Mojo. A nebo si dáme něco českého, Jeleny.
1: Ptáš se dál, až ti odpověď daj, že když jsi všude zdejší.
0: Ale teď už je čas na časomíru.
2: 9 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A naslibované zprávy s Kateřinou Vavřínovou.
3: Pěkné ráno, klesající hladina Odlíku odhaluje historické úkazy. D1 je po včerejším požáru nákladňáku opět průjezdná a bouralo se na D8 směrem na Prahu. Hladina Orlické přehrady od jara klesla o 15 metrů a odhalila části domů nebo hřbitova obce Červená nad Vltavou, kterou z většiny přehrada zatopila, píše web veřejnoprávní televize. Z přehrady teď vystupují taky zbytky bunkru i skalní dutiny, kde se 9 měsíců schovával před gestapem odbojář Miloš Blažek. Na březích se teď objevují i zrezivilé sudy. Lidé se obávali, že by mohly být spojené s orlickými vraždami z 90. let. Dálnice D1 na 62. kilometru ve směru na Brno je po odstranění následků sobotního požáru nákladního auta opět plně průjezdná. Omezení trvalo zhruba 13 hodin. Provoz byl obnoven dnes krátce před 16:00 ráno, řekl policejní mluvčí Pavel Truxa. Po roce dostane nároží historické radnice v Liberci novou sochu. Nyní je tam pískovcový morový sloup zvaný Mezník sochaře Jiřího Seiferta. Nahradí ho dílo od Čestmíra Sušky. O jaké jde, zatím radnice tají. V Liberci ale zůstane i 2,5 metru vysoký mezník. Mluvčí radnice Jana Kodymová k tomu řekla.
4: Pískovcový objekt převezeme do prostor paláce Líbik, kde bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z galerie výtvarného umění CHEP. Nový umělecký objekt na nároží radnice slavnostně odhalíme v pondělí 21. září.
3: Fotbalisté Dukly v 7. kole 2. ligy zvítězili po obratu 2-1 v Opavě a posunuli se na 4. místo neúplné tabulky. Slezané mají na kontě stále jedinou výhru a jsou 13.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Neděle bude slunečná, jenom na severu a severovýchodě může být přechodně až oblačno. Přes den naměříme teploty do 22 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji se 24 stupni. Na horách teploměry ukážou maximálně 13 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Krátce po 9. hodině míříme na dálnice.
6: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D8 ve směru na Prahu na výjezdu exitu 35. V místě projíždějte opatrně. A dopravní nehoda je také stále na 56. a 5. kilometru D8 ve směru na Ústí nad Labem, kde nákladní vozidlo havarovalo do svodidel. V místě dopravní nehody se nám kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: O zprávách posloucháte nedělní frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
0: Je to tak, hezké ráno ještě vám všem a bude tady 7 faktů Honzy Dětka. Dneska se podíváme spolu do roku 1986, kdy se v kinech promítal slavný film Top Gun s Tomem Cruisem v hlavní roli. No a Honza Dětek nám připomene hit, který ho provázel a který bodoval ve všech světových hitparádách. Takový kroutící hit,
3: víš?
0: To je sladáček. Katka se nám tady kroutí, vy se budete moc kroutit taky okolo 9:45 dopoledne, protože tuhle písničku si pustíme úplně celou. Take My Breath Away se jmenoval od skupiny Berlin, která světe div se nebyla z Německa. Takže více ve 9:45 dopoledne od nás na frekvenci 1. A do té doby třeba rubrika, což je Emilia, Mojo, Eva Farna, je toho dost. Dobré ráno.
3: Pěknou neděli.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.
7: Lákaním mých hlad posílám.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Když je člověk náměsíčný, může opravdu stát, chodit po bytě a ráno o tom vůbec nevědět a hlavně může přitom něco udělat, za co by pak měl nést odpovědnost? Radek 38 Kladno.
2: Myslíš, že když jsi náměsíčný, tak bys neměl mít odpovědnost za svý činy?
1: To asi bys neměl. Já vím, že ten můj syn teda byl náměsíčný, ten nejstarší.
2: Už není.
1: Oni to mají někdy jako v dětství a stalo se teda, že dal na chatě v Krušných horách, položil ruce na rozpálený plech a křičel Chemopetro Litvínov. Takže takhle se to u něj vyznačovalo, že fandil Litvínov, ale spál se teda celou jako dlaň.
2: To dělal ve spaní, ale...
1: Ve spaní a ty je nesmíš budit, že jo? To se říká, že nesmíš budit, to je nejnebezpečnější. Vlastně máš je nechat tím projít, to nevím, ale máš, důležitý je, odpověď je, může se tohle stát, já jsem to viděl, a nemají se budit, prostě nemá se s nimi jak lomcovat, to je nebezpečný.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala. A najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
6: Jedna noc, která všechno změnila.
5: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
6: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
4: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.
7: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Aquido, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
11: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: takhle skvěle hrajeme. 2,5 minuty po půl desáté. Soul Sister na frekvenci 1 budou taky Liquido nebo Jeleni. A rozhodně i 7 faktů Honzy Dětka, který vás tentokrát vezme do roku 1986 se skupinou Berlin a její hitem Take Me Breath Away. Ale o tom až potom. Protože zprávy mají přednost a taky Kateřina Vavřínová, vítej.
1: Pěkné dopoledne. Sněmovna bude příští týden znovu schvalovat rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona a změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy vetoval Senát. Nejintenzivnější zájem o finance začnou podle průzkumu projevovat děti ve věku od 6 do 9 let. Čeští rodiče se ale se svými potomky začínají bavit o penězích nejčastěji od jejich 9 let. Děti často touží po zbohatnutí, přičemž víc než polovina z nich toho chce dosáhnout osobním úspěchem v práci. Na severu Maďarska se uskutečnila soutěž v kopání hrobů, napsala agentura AP. Cílem neobvyklé soutěže, kterou pořádá Maďarské sdružení správců a provozovatelů hřbitovů, bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Komplikace hlásí zde 8.
3: Dopravní nehoda 2 osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D8 ve směru na Prahu na výjezdu exitu 35. V místě projíždějte opatrně. A dopravní nehoda je také stále na 56,5 kilometru D8 ve směru na Ústí nad Labem, kde nákladní vozidlo havarovalo do svodidel. V místě dopravní nehody se nám kolona netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Nejlepší z muziky, Narkotik, taky Liquido, a to skoro ve 9:45. Ještě máme pár minut do té doby, ale před námi taky 7 faktů Honzy Dětka a rok 1986. To by mě zajímalo, co taková Verča Elhutová dělala v roce 1986. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno. No tak samozřejmě jsem byla na houbách, že jo? Já jsem mladší generace.
0: Řekla jsi to tak, že bych se tomu nebrát osobně.
1: No, že tě to mohlo napadnout, ne?
0: Přece. Ne, no tak jako 86, tak počkej, mě bylo kolik? 7. Já už jsem měl 7.
1: Ty jsi takhle starý, jo?
0: Jsem starý, no.
1: To nevypadáš na to.
0: No, já vím, no. Dík.

0: Za prvé, hudbu složil Giorgio Moroder na zakázku. Producent filmu Top Gun chtěl baladu do milostné scény hlavních hrdinů. Když tu melodii slyšel, tak se rozhodl obohatit film o další erotickou scénu. Tom Cruise a Kelly McGillis byli znovu povoláni do ložnice, kde však byly natočeny pouze jejich siluety. Protože představitelka Charlotte už tou dobou měla obarvené vlasy kvůli jinému filmu.
1: Za druhé,
0: text písničky Take My Breath Away napsal Tom Whitlock, automechanik, který Moroderovi opravil jeho Ferrari a mezi řečí se zmínil, že píše i texty. Tenhle prý napsal kde jinde, než v autě.
2: Za třetí,
0: tu písničku nejprve nabídli skupině The Motels, která ji ale odmítla, stejně jako zpěvačka Alison Moye. Nakonec se jí ujala americká kapela Berlin, které Moroder nedlouho předtím produkoval song No More Words.
1: Za čtvrté,
0: a byla to pecka, číslo jedna v USA i v Anglii. Oscar a Zlatý globus za nejlepší původní píseň.
2: Za páté,
0: písnička vyšla i přes její protesty na čtvrtém albu skupiny Berlin, Country and Pray. Jeho prodej to ale nijak nepomohlo, protože kdo chtěl, ten měl už dávno doma single nebo soundtrack k filmu Top Gun. Skupina Berlin byla ale nucena písničku, na jejímž vzniku se kromě zpěvačky nikterak nepodílela hrát na všech svých koncertech, což rok později vedlo k jejímu rozpadu.
1: Za šesté,
0: znovu se tahle písnička objevila v americkém žebříčku v roce 2004, kdy ji naspívala Jessica Simpson. Údajně to byla píseň, která nejlépe popisovala její tehdejší manželství.
2: A konečně za sedmé.
0: No a zapomenout nesmíme ani na českou verzi, kterou v roce 1987 naspívala Petra Janů pod názvem Ještě se mi směj. Tady je teď ovšem na frekvenci jedna originál z roku 1986, skupina Berlin a Take My Breath Away.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: taky ve zprávách.
1: Jsi fanoušek Marvelu?
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Časomíry jsou beton press, lehký kriký, střešní tašky. Beton press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vařínová, pěkné dopoledne.
6: Krásné dopoledne. Vláda projedná zvýšení minimální mzdy. Podvodníci se vydávají za sociálku a slibují vyšší důchody. A komplikace hlásí z D8 směrem na Ústí nad Labem i na Prahu. Výpočet výše minimální mzdy pro příští a přespříští rok projedná v pondělí vláda. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Na programu má kabinet také návrh nařízení, podle kterého má i v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou formou podvodu. E-mail tvrdí, že se důchodci zvýšila penze, či má nárok na doplatek. Pak ale může o peníze naopak přijít. Pod záminkou vyřízení doplatku či zvýšení důchodu se snaží získat přístup k internetovému bankovnictví lidí, varuje úřad v tiskové zprávě. Poté může navazovat telefonát, během kterého se vydávají za zaměstnance úřadu. Záchranáři v Královéhradeckém kraji bilancují prázdninovou aktivitu. Pod tisíce výjezdů se podepsalo horké léto i pokousání pumou.
7: Zdejší operační středisko přijalo téměř 16 000 volání na linku 155 a posádky poslalo k téměř 12 000 výjezdů. Záchranáři tak řešili 229 alergických reakcí, pobodnutí vosou, včelou nebo sršněm. Někteří pacienti byli ve velmi vážném stavu. 13krát byl příčinou úrazu kůň, šlo o pády i pokopání zvířetem. 9 pacientů během prázdnin pokousal pes a jednoho dokonce napadla puma. 11krát vyjížděli k úrazu na trampolíně. Ke 2 stům případů zranění došlo na koloběžkách, kolech a elektrokolech. 67 zraněných ošetřovali po nehodě na motorce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: České basketbalistky se po páteční porážce s Itálií pokusí ve druhém utkání na mistrovství světa proti Číně vrátit do hry o postup do play-off. Také obhájkyně stříbra začaly turnaj v Berlíně prohrou. V repríze posledního finále podlehly favorizovaným Spojeným státům americkým. Dnešní zápas začne ve 14:30.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Neděle bude jasná až polojasná, na severu a severovýchodě území místy přechodně čekáme až oblačno, nejvyšší teploty budou mezi 18 až 22 stupni, na jižní Moravě naměříme až 24 stupňů, na horách teploměry ukážou hodnoty kolem 13.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A krátce po 10. přidáme pohled na silnice.
8: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na dálnici D8 ve směru na Prahu na výjezdu exitu 35. V místě projíždějte opatrně. A dopravní nehoda je také stále na 56. a 5. kilometru D8 ve směru na Ústí nad Labem, kde nákladní vozidlo havarovalo do svodidel. V místě dopravní nehody se nám kolona netvoří. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.

0: No a taky dneska 6. září se najde určitě někdo, kdo se v tento den narodil a slaví narozeniny. Popřát mu můžete přes frekvenci 1. Vzkazy s přáním pište na číslo 736 300 444. Rubrika Happy Birthday bude v druhé polovině hodiny. Těším se na vaše vzkazy. Teď 4 minutky po 10. Jdeme zpátky k muzice.
1: To nejlepší z muziky a

11. No a pokud byste dneska se nechtěli jenom válet doma u gauče, ale přece jenom byste chtěli vyrazit někam mezi lidi a užít si příjemný den, tak můžete dneska v Plzni. Tam pokračuje festival Tuto jídlo na náplavce na Radbuze, takže tam si určitě můžete dát něco dobrého na zub. V Terezíně se běží extrémní závod Gladiator Race. A pokud byste třeba chtěli burčák, tak na burčák a česká vína, včetně kvalitních potravin, láká Vinobraní na Pražském hradě, vstup je zdarma. No a pokud milujete hrušky, tak určitě vyražte na Hruškobraní na zámku Blatná, kde budete moci ochutnat hruškové koláče, hruškové lahodné osvěžující nápoje a další hruškové pochutiny. Spoustu dobrého jídla a pití nebude chybět ani na náměstí Míru ve Světavách v rámci tradiční historické poutě ke svatému Jilí. Těšit se můžete i na divadlo, pohádky, hudbu a nebo třeba tanec. No a pokud byste se chtěli přenést zpátky v čase na přelom 19. a 20. století, doražte do Luhačovic na Lázeňské náměstí, kde zažijete kloboukový den a slovenskou kulturu. Frekvence 1 vám přeje krásný a hlavně pohodový závěr víkendu.

0: 90. léta. Féteru frekvenci 1, to přesně v půl 11. Tak to byla pecka Sherry Sherry Lady od Modern Talking. Za chviličku už budeme hrát taky pro všechny, kdo dneska slaví. Stále ještě můžete poslat svůj vzkaz na 736 300 444.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak a teď už jdeme mrknout ale taky na hlavní tahy, kde se aktuálně bouralo, tak to ví Petra.
2: Dopravní nehoda nákladního vozidla ve Svodidlech se stále došetřuje na dálnici D8 na 56,5 kilometru ve směru na Ústí nad Labem. V místě projíždějte opatrně. Jinak je provoz na ostatních dálnicích plynulý a bez vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tak jezděte opatrně a další dopravní info pro vás budeme mít přesně v celou.
1: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1.

0: Jasná, děkuji, Il Dvořáková, Plzeňsko. No tak já zdravím na Plzeňsko, my gratulujeme z celé frekvence 1 k narození Jasmínky a přejeme jí taky hlavně hodně zdraví. Mám tu další vzkaz. Ráda bych popřála naší dcerce Máje k dnešním 18. narozeninám a popřela jí hodně zdravíčka, štěstíčka, radosti a lásky, ať si stále naším sluníčkem. Moc vám děkuji za sdělení a za skvělé rádio Frekvence 1. Vždy mi zvednete náladu, jste skvělý tým. Tak my moc krát děkujeme za tahle milá slova. No a Máje, k plnoletinám, k 18. všechno nejvíc nejlepší a to si opravdu zaslouží velkou oslavu. Mám tu další vzkaz. Ahoj, Kverunko, trošku pozdě, vše nejhlavně zdravíčku a pohodu v životě mé milované Galince. Děkuji, pa, tak my se přidáváme. Taky přejeme Galince všechno nejvíc nejlepší. A jdu na poslední vzkaz. Verunko, vzpomeňte na 80. narozeniny Hanky Zagorové, které by měla dnes. Puste pro ní kousek písničky Bludička Julie. Devítinásobné slavice Iveta z Teplic. Děkuji. Tak Ivetko, já ti děkuju za tvůj vzkaz. Je to tak. Hanka Zagorová se narodila 6. září roku 1946 a dneska by opravdu oslavila kulaté 80. narozeniny. Tady pro ní a taky pro všechny její fanoušky letí kousek písničky Bludička Julie, kterou Hanka naspívala ve 23 letech. Tak to jsme na Hanku na Frekvenci 1 zavzpomínali a jdeme dál, protože nesmíme dneska zapomenout ani na ty, kteří mají 6. září svátek. No a dneska je to Boleslav, je to jméno slovanského původu, no a v doslovné překladu se dá přiložit jako velkoslavný. V Česku máme necelých 700 bolků, tak pokud nás nějaký poslouchá, přejeme všechno nejlepší k svátku. A na závěr ještě jednou k narozeninám všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přejem z Frekvence 1.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A vyrazíme do banky.
4: Bez kukly, prosím vás.
3: Ano, nejznámější český bankéř.
4: Herec Tomáš Jeřábek bude s námi.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
5: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: Eňa, na frekvenci 1 těsně před 11. hodinou mám tu ještě jeden narozeninový vzkaz. Ráda bych popřála Jírovi Zůnovi z Lovosic vše nej k dnešním 15. narozeninám. Tak to píše teta Marcela. My se přidáváme, taky Jírovi přejeme z frekvenci 1 všechno nejvíc nejlepší. Jsme rádi, že jste s námi, ať už dneska slavíte nebo nikoliv. Za moment už budou zprávy, ale tady muzika, která vás čeká po celý. Olivia Rodrigo. Zahraje taky skupina Činasky. A budeme samozřejmě i tancovat. Kaoma Lambada. Teď už ale v 11 hodin je ten správný čas na novinky.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty pro vás nese Láďa Jakub. Hezké dopoledne.
2: Krásnou neděli. Starších lidí, kteří ovládají online technologie, stále přibývá, ale stále mnoho těch, kteří si nevědí rady ani na úřadech. Pomoct má rada. Policisté pátrají po řidiči, který v noci přejel na Novojičínsku podnapilého chodce. A indonéské úřady zastavily provoz na letištích kvůli výbuchu sopky. Pěkné dopoledne s datem 6. září. Starších lidí, kteří ovládají online technologie, stále přibývá. Přesto by se podle Rady seniorů nemělo zapomínat ani na ty, kteří digitální technologie používat ani nechtějí. Pro ně elektronická komunikace mnohdy představuje bariéru. Narážejí na ně třeba v kontaktu s úřady. Teď nejčastěji řeší superdávku s bankami i lékaři. Uznává to rovněž i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které mluví o potřebě asistence pro tyto klienty. Uvedla to Česká televize. U bank pak dál existuje možnost třeba osobní návštěvy pobočky. Rada seniorů teď navrhuje, aby online agendu pomáhali zajišťovat úředníci na poště. Policisté hledají řidiče, který v pátek v noci přejel na Novojičínsku opilého chodce. Od nehody ale ujel. 47-letý chodec byl letecky přepravený na urgentní příjem fakultní nemocnice Ostrava. Úřady v Indonésii dnes kvůli erupci sopky Anak Krakatau zastavili provoz na 6 letištích, včetně mezinárodního letiště u Jakarty. Podle agentury Reuters erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole, začala v pátek pozdě večer. Podle místních úřadů nehrozí riziko vln tsunami. A míříme za jedním světovým rekordem, který máme na východě Čech. Největší hokejová arena světa má stavební povolení. Pardubice jsou tak o další krok blíž k unikátu.
3: Rozsáhlý komplex, který nebude jen cílem největších sportovních podniků, ale nabídne i prostory pro obří koncerty, tady má vyrůst už do 3 let. Nabídnout má hokejové hlediště v 11-patrové budově pro více než 22 tisíc diváků, koncertní kapacitu až 26 tisíc lidí, hotel i další zázemí, včetně ubytovací, obchodní a wellness zóny. Náklady jsou odhadovány na 12,5 miliardy korun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: A na českém východě zůstaneme. Silný vítr opět zastavil horní úsek kabinové lanovky Spece pod Sněžkou na Sněžku na Trutnovsku. Spodní úsek na Růžovou horu zůstal v provozu. Mimo provoz byl mimochodem kvůli větru horní úsek lanovky na naši nejvyšší horu už včera. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km v hodině. Uvedli vlekaři na webu lanovky, kde můžete sledovat aktuální provoz. Několik set běžců se zapojí příští sobotu do benefičního běhu pro hospic na Svatém kopečku Olomouci. Podpoří jej nejen symbolicky, ale i finančně. Výtěžek z této akce půjde na provozování tohoto jediného zařízení svého druhu v Olomouckém kraji. Akce má dlouholetou tradici. Loni se do běhu zapojilo na 370 běžců a chodců. Tenista Jakub Menšík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. 21-letý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené 17, prohrál ve třetím kole s domácím Lernerem Týnem 3-6, 6-1, 7-6, 3-6 a 4-6. Utkání ztratil po 3 hodinách a 24 minutách hry. Zápas skončil hodinu před půlnocí.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes nás se čeká oblačné až polojasné odpoledne, teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Pokud se budete chtít trochu víc ohřát, musíte na Jižní Moravu, tam bude 25 nebo 26.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: V tuto chvíli tu nemáme hlášeného žádné závažnější komplikace, tak ať vám to dál během nedělního dopoledne dobře jede. Třeba s Veronikou Elhotovou.
0: Ano, my frčíme dál, jak dopadla hitparáda Frekvence 1, kdo u vás tento týden zabodoval, tak o tom už za pár minut a před prvým polednem pro vás budu mít i tip na čtení, a to hlavně pro všechny naše posluchačky. Tak zůstaňte s námi, 4 minuty po 11. hodině se po zprávách vracíme zpátky k muzice a hrajeme pro vás to nejlepší. Frekvence 1.
4: nejlepší z muziky a Veronika

Vánoc. Za námi je další díl naší české parády, který měl premiéru v našem vysílání včera večer. No a před námi tím pádem pravidelná rekapitulace. Tak koho jste v týdnu poslali na stupínek vítězů? Jdeme se na to podívat. Třetí příčku získala pro tento týden skupina Demigods se singlem Slova. Hodně hlasů od vás dostala kapela Botox. Z pátého místa jste je posunuli až na druhou příčku a jejich single My dva si tak odnáší stříbro.

0: a to v čele se zpěvákem Danem Holím. A jejich nová písnička je inspirovaná skutečným zážitkem z rande. A novinku Chtěl bych ti říct představuje Roman Procházka a Marie Putnerová. Roman Procházka ze skupiny Divokej byl vydává svoji další solovou nahrávku, ke které si pozval zpěvačku Marii Putnerovou. To můžete znát ze skupiny Jablkoň a spolu naspívali písničku, která je úvodním songem k filmu Máma a táta jsou boží, který má už na podzim vstoupit do kin. Tak co říkáte na naše novinky a komu tento týden pošlete váš hlas? Rozhodněte o tom na webu frekvenci1.cz.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň,

0: týdnu s námi byla herečka Natália Germany a kolegové se jí ptali, jestli se chodí dívat na filmy, ve kterých hraje.
1: Chodím se dívat na premiéry, tým, že to mám aj v zmluve.
2: Musím.
1: Tak musím. Ale nie tak ako, ja si to vždy rada pozriem ten materiál, lebo človek sa zase sám o sebe niečo naučí, vidí sa proste z iného uhla pohľadu. Pri celom tom vlastne kolose, ako vzniká film, na to občas nie vlastne uchádza tá pointa, že ako to vlastne vyzerá. Není úplne čas stále si chodiť ako po tie kopre do režie a pozerať sa, ako jednotlivé scény vyzerajú. Ale že by som si nejaký film svoj pustila ako následne doma, že sa idem na seba pozerať, tak to neviem, či som niekedy spravila.
0: To prozradila v týdnu herečka Natália Germany. Celý rozhovor s ní si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě You Radio Talk.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale předávám slovo Láďovi Jakubovi, který nás provede cestami, silnicemi, dálnicemi. Jak to tam vypadá?
4: Hezké dopoledne za volanty, pokud nás teď posloucháte. Ve středních Čechách máme dobrou zprávu. Ředitelství silnic a dálnic totiž dnes zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24. kilometru D1 ve směru na hlavní město a konce září bude doprava vedená ve dvou zúžených pluzích v každém směru. Celá oprava téměř za miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku. A ještě naskok na střední Moravu opatrní, buďte v tuhletu chvíli na D1 ve směru z Hulína na Vyškov na 255. kilometru, tam nohu splynuje tam odstavené auto. Tak šťastnou cestu.
3: 257 400 400 Linka frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka frekvence 1.

0: musí mít dobrý chlap. Vyhozené peníze, geniální pomoc nebo nebezpečná hra. Pravdu o lécích a injekcích na hubnutí zjistíte v aktuálním vydání. Najdete tu také tipy, kde si užít nejlepší vinobraní a nebo recepty na rychlé večeře do 30 minut. Tak přátelé, nejen to nabídne nový blesk pro ženy zítra v prodej, nenechte si ho ujít.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry.

0: jednu sadness věc řeší i Belgie.
1: Přesně tak, máme tam zásadní zprávu pro Belgické království, která bude mít dopad i na nás.
0: Průšvih jako vrata, přátelé. Za chvilku ve zprávách se dozvíte více informací. Z muziky příští hodně je One Republic.

0: Staňte s nami.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A jdeme na to, Láďa Jakub.
3: V koordinaci českých tajných služeb jsou rezervy, řekl před chvílí premiér Andrej Babiš. Hladina Orlické přehrady od jara klesla o 15 metrů, odhalila část hřbitova, kterou z většiny přehrada zatopila. A dneska to bude spíše na začátku podzimu, teploty do 21 nejčastěji. Koordinaci českých tajných služeb jsou rezervy, řekl před chvílí premiér Andrej Babiš na televizi Prima. Kritizoval hlavně postup úřadu pro zahraniční styky a informace v souvislosti s dezinformační kampaní o údajných polských územních nárocích vůči České republice. Na úřadu podle něj už nastala jedna personální změna. Pokud by se podobné selhání opakovalo, budou podle premiéra muset služby nést odpovědnost. Hladina Orlické přehrady od jara klesla o 15 metrů, odhalila části domů nebo hřbitova obce Červená nad Vltavou, kterou z většiny přehrada zatopila. Z přehrady teď ale vystupují i zbytky bunkrů nebo skalní dutiny, kde se 9 měsíců schovával před gestapem i odbojář Miloš Blažek. Průmyslová čtvrť v Bučovicích na Vyškovsku v Jihomoravském kraji, kde se vyráběl nábytek, se nově změní v novou bytovou čtvrť. Každým dnem se na ploše 6 hektarů začne stavět. Budou tam rodinné domy i novodobější bytovky. Parkoviště pro desítky auta, taky dětská hřiště. Pokračuje starosta Bučovic Jiří Horák.
4: Pro občany Bučovic určitě bude zajímavé, že se opraví kompletně komunikace podél vlakového nádraží, vzniknou tam mnoho desítek parkovacích míst, upraví se břeh řeky Litavy, tam vznikne taková náplavka, velký park, cyklotrasa, dětská hřiště, takže celá ta lokalita dozná velkých změn a všechny tyto práce by měly začít kolem toho 21. září.
3: Vybudování infrastruktury a veřejných prostranství by mělo být hotové do poloviny roku 2028. Na projekt získalo město dotaci 100 milionů a měl by tam být i 4podlažní domov se zvláštním režimem pro 104 klientů. V ohrožení jsou slavné belgické hranolky. Letošní úroda brambor v Belgickém království je totiž velmi bídná. Jsou příliš malé, jen jako pingpongové míčky. K výrobě této světoznámé pochoutky by měly ale být 4x větší. Za všechno můžou prudké deště na jaře a následně extrémně horké počasí, které trvalo příliš dlouho. Někteří belgičtí farmáři se prý podle belgické televize bojí na pole i chodit, aby to neviděli. Brambor a tedy i hranolek bude velmi málo. A ty, co budou, budou extrémně drahé. Kromě nemoci v královské rodině je druhou nejhorší zprávou, jakou může Belgičan slyšet to, že se zvýší cena kornoutu hranolků, zmínil belgický veřejnoprávní rozhlas. Bramborám se ale tolik nedaří ani u nás, na Vysočině, jak jsme říkali, tedy v kraji Brambor.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: No, počasí tomu asi příliš napomáhat nebude ani v příštích dnech a dneska to bude spíš jak na začátku podzimu. Přitom máme před sebou ještě letní počasí, v úterý by mohlo být zase až 29. Dneska jen kolem 21. Pokud se chcete trochu ohřát, musíte do Jihomoravského kraje, tam bude ještě 26. No a na nebi maximálně oblačno až polojasno.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka ve Středočeském kraji. Na 24. kilometru D1 ve směru na hlavní město. Do konce září bude doprava vedena, ale ještě ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava za téměř miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku. No a 30 minut v koloně ztratíte na D1 z Brna na Jihlavu a Prahu mezi kilometry 189 a 182. Tak pevné nervy a bezpečnou jízdu. A dobrou chuť k obědu přeje taky Veronika Elhotová.
0: Čověče, Láďo, normálně jsme zkazil den, víš to, s těma belgickýma ranolkama. S belgickýma ranolkama je amen.
3: No.
0: Je po nich. A přitom já jsem se tak těšila. Vždycky u nás v Plzni jsou vánoční trhy, že jo, jako všude.
3: A máte belgický hranolky.
0: A my tam máme belgický ranolky. Nebo takhle, býval tam vždycky ten stánek. Ale jako letos to vypadá teda dost bídně.
3: No jo.
0: Možná nebudou.
3: No.
0: Sakra.
3: Možná
0: co si dám, langoš?
3: No nebo langoš, to vysí, no, no. No jasně, hurá. To budou mít teda dost Maďar. Maďarsku, ne? Odkud jsou Maďarsku, ne?
0: Asi jo, asi z Maďarska, já nevím, čověče.
3: No tak, tak budeme muset nahradit jídelníček, no.
0: No, asi to tak vypadá. No tak přátelé, pokud ale vy máte k obědu něco dobrého, tak si samozřejmě pochutnejte. My vám přejeme hezké poledne s datem 6. září. Bolkům přejeme všechno nejlepší k svátku. Ano, Boleslavové slaví. Za chvilku už repríza nedělního lajfu a zároveň pozvánka taky na ten dnešní. No a připraven je i nedělní fórek po obědě, tak laďte Frekvenci 1. Přejeme vám hezkou neděli a ještě jednou dobrou chuť k obědu.
5: To nejlepší z muziky a Veronika Elhotová.

0: 21. Hezkou neděli a ani dneska ve vysílání vás nepřipravíme o pravidelnou nedělní dávku imitace a taky humoru. Petr Jablonský bude na frekvenci 1 live opět ve 13 hodin. A co vás zajímalo minulý týden?
1: Tady Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, tady Vlastík Zvidovic.
1: Já vás zdravím. S kým byste si rád promluvil?
2: Já bych si rád promluvil s paní Halinou Pavlovskou, jestli by bylo možné.
3: Takže dobré odpoledne. Dnešní téma je jaký teda?
2: Dneska bych se vás chtěl zeptat, jestli vás nemrzí, že vás opět nevybrali do soutěže Star Dance.
3: No tak to mě mrzí, to je pravda, protože já jsem podle mě jako poměrně nadaná, že to jako i projevilo, že jako já jsem tančila. Viděl jste to, nebo jste to neviděl?
2: Nějak jsem to neviděl, ještě jako že, ale rád bych vás teda viděl. Hlavně bych rád viděl ty zvedačky, sice oni by vám dali nějakou prdělu, že malýho, který by vás možná ani jako to s vámi neprovedl, takže kdybyste si třeba, kdyby vám ta...
3: Já bych jako zvedala, to prdělu, že?
2: No, to by bylo zajímavé.
3: To by bylo pěkný.
2: Já si myslím, že kdyby vy jste v tom v Star Dance byla, tak by to stál ten pořád takovou pořádnou váhu. Jako, že by to mělo konečně jako pořádnou váhu, že by ta sledovatelnost toho pořadu byla úplně maximální.
3: No určitě.
2: People metr by se zbláznili, že?
3: No. Jak se jmenuje ten porodce, takový ten hubeňour, co tam je?
2: No, ten je...
3: Chlopčíka bych zvedla nad hlavu, bych s ním zatočila, by odletěl, že? Taky se neumí ani najíst. Já jsem třeba už kdysi tancovala, dokonce klasiku, tancoval jsem Mamučí jezero. Už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamučím jezeru třeba. A příští rok uvidíme, já doufám, že mě vyberou. No.
2: Budu se teda těšit, vlastně. Já doufám, taky. Že si mě co udělají. Ať ten pořád dostane teda tu pořádnou váhu, ne? Že jo?
3: Přesně tak, já vám děkuju a budu nad tím přemýšlet. Mějte se krásně.
2: Mějte
3: a nashledanou.
4: Když uvidíte Albert, kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Nikdy jsem nevěřila na dokonalý dny. Pak jsem ho potkala a najednou jsem chtěla, aby ten den neskončil. Bylo to jen jedno rande.
7: Jedna noc, která všechno změnila.
6: Dokonalý den nepoznáš podle toho, že se všechno povede.
7: Ale podle toho, že ho nechceš nikdy zapomenout.
8: Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová v romantické komedii Dokonalý den v kinech od 3. září.

0: Frekvenci 1. Krausa Blondýna už za okamžik, ale teď ten pravý čas se podívat na hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Opatrní buďte řidiči a taky s pevnými nervy, jeďte po D1. 30 minut se zastavíte v koloně z Brna na Prahu na 189. až 182. kilometru. Pozorní buďte také na D35 na 249. kilometru z Lipníka nad Bečvou na Mohelnici, stají tam odstavené auto. Na zvíře na vozovce si dejte pozor na karlovarské D6 z Prahy na Vary na 25. kilometru na Rakovnicku. No a pozorní buďte také v okrese Brno-Venkov, u Rajhradu v Benediktinské ulici. Máme kozu na silnici, tak opatrně.
1: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1. Jan Kraus a Blondýna.
3: Firmy už se na pohovoru nebudou smět ptát uchazečů na výši mzdy. Zaměstnanci se dozvědí, zda neberou málo.
4: Jo, firmy, jakože když vás budou přijímat, že se ptali, kolik jste brala jinde asi.
3: Jo, takhle.
4: To se tak dělalo. Kolik jste měla plat v předchozím zaměstnání?
3: Jo.
4: To si pamatuju v komunismu, protože já jsem byl asi týden topič a poradili mě, když jsem to šel dělat, tu brigádu, že se mě budou ptát, kolik jsem měl v předchozím místě, kde jsem topil. Já netopil předtím nikde, ale ten člověk mi řekl, oni se tě budou ptát, tak řekni hodně, abys to dostal. Oni ti dají rovnou to, co řekneš. Pokud to nebude úplný vesmír. A bylo to tak. Bylo to tak, no, takže to je z té doby.
3: Jasně, no, tak aby nepřestřelili zbytečně, že jo?
4: No tak to je hlavní starost vždycky uvej plat, aby nedali moc. A zase lidi často argumentují tím, že to teda by dostali méně, tak proč by chodili do toho nového zaměstnání.
3: Ne, mně to přijde hrozně těžký, jako si říkat o peníze, abych se vám přiznala.
4: No říkat si o peníze je krajně nepříjemný, proto u těch profesí, kde jaksi se pohybujeme, my je dobrý agent jako třetí osoba, ale u těch zaměstnaneckých to moc nejde. Takže by tam šel agent místo vás a dojednával vám tam vejplatu, to by asi nefungovalo, takže tam si to musíte říct. Myslím si já teda. Já nevím, já jsem jí kromě toho topiče, což jsem dělal týden.
3: Týden, jo.
4: No než přivezli uhlí.
3: Pardon.
4: A jak přivezli uhlí, tak jsem našel náhradníka.
3: Jo, takhle.
4: No, aby ho neskládal já. On si ho složil jako na zahájení svý zase pracovní éry.
3: Jo, takhle.
4: No. Ale no tak hodně řekl, že přivez, já nevím, kolik tun uhlí, že přiveze v úterý. Já jsem řekl, aha, a hned jsem zase odešel z toho topení a dohodil jsem to někomu, komu jsem řekl, na začátku si složíš 2 tuny. No, ale on do toho šel, byl ještě ve větší nouzi než já, a já už jsem potom týdnu dostal svůj plat tam. A jsem odešel jako ze zdravotních důvodů.
3: No,
4: ale já tam nebyl najatý jako zaměstnanec, já tam byl jako brigádní.
3: Jo, ještě navíc.
4: A zároveň jsem si připadal jako chartista, protože tam byly všude knížky v kotelnách a tak. To bylo takový intelektuální prostředí, takže jsem ho studijně navštívil.
3: Jo, na týden.
4: To byli Nobel lidi, co to byli více, no, básníci, malíři, spisovatel. Jsem tam taky chtěl týden pobyt.
3: Jo, jste se dostal do té elity, veď no, já už zase zpátky.
4: No a pak zase zpátky k lidu.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hitparádu. Tak s čím přišli Jana s Mikešem, to si pojďme právě teď poslechnout.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Přátelé, je tady čas na vtip.
0: Je tady blondýkov.
3: Je tady blondýko.
0: Je tady blondýnkovský fór. Na semaforech blondýna narazí do vozidla před sebou. Z vozu vyskočí rozčilený chlápek a řvá: jak to jezdíš, ty slepice? Komu tykáte?
3: Už se směje i náš kameraman.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hit.

0: Frekvenci 1 samozřejmě i v další hodině. Rihanna, Calvin Harris a můžete se těšit i na Desiré.
1: Jsi fanoušek Marvelu?
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
5: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
4: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
5: Tohle si nesmíš nechat ujít.
4: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
7: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
8: Já vám přeju příjemný víkend. Do Kyjeva přicestovali američtí vyjednavači o míru. Na jižních svazích ve Zlíně otevřeli hřiště, kde se děti sami postaví, co chtějí. A světové hudební hvězdy zamířily na Karvinsko. V Havířově vystoupila Rita Ora. Ještě jednou pěkné odpoledne. Koaliční SPD půjde zítra na večerní jednání o rozpočtu s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou s návrhy na snižování nemandatorních výdajů. Ušetřit by se dalo například na sociálních dávkách pro Ukrajince. V České televizi to dnes řekl předseda poslaneckého klubu Radim Fiala z SPD. O návrzích chce pak SPD diskutovat i s Schillerovou i na úterním poslaneckém klubu SPD, kam je ministryně taky pozvaná. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přicestovali do ukrajinského Kyjeva na svou první oficiální návštěvu této země. Píše to agentura Reuters. S prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Dobrodružné hřiště dnes otevřeli ve Zlíně. Na sídlišti Jižní svahy si tak děti můžou sami postavit, co chtějí. Je na místě, kde vizovický výrobce tzv. Modulárních systémů plánuje stavbu společenského a kulturního centra Republic. Nahradí zastaralé provozovny zvané Šmoulí město. Než začne stavba, děti si budou moct na hřišti postavit cokoliv podle své fantazie a přání. K dispozici mají mít nářadí i materiál. A míříme do Slezska za hvězdami. Kapitální hudební úlovek se podařil organizátorům městských slavností z Hornického Havířova. Do nejmladšího města v České republice, založeného teprve v roce 1955, dorazila a vystoupila světoznámá zpěvačka Rita Ora. Včera roztančila celé město, znáte ji i z vysílání Frekvence 1. Umělkyně z Velké Británie původem z Albánie zavzpomínala i na Liama Payna, se kterým tenhle duet naspívala a který předloni zemřel po pádu z balkonu v argentinském Buenos Aires. Sobotní program havířovských slavností ale uzavřeli i půlka dua Eurythmics a vystoupila i Vanessa Amorosi.
7: Frekvence 1.
6: Počasí.
8: Dneska bude léto i podzim dohromady, plno slunce, ale zároveň chladnější teploty. Maximálně 21, ale za teplem si tak můžeme vydat třeba na Brněnsko, Znojemsko, Břeclavsko a Hronínsko, kde bude 26.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Opatrní buďte na D1 z Brna na Prahu na 180. až 182. kilometru. Máme tam kolonu na 30 minut. No a pozorní buďte také v Rajhradě. V okrese Brno venkov na Benediktínské ulici se nám po silnici pohybuje koza.
7: Frekvence 1 uvádí live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
9: Krásnou dobrou neděli, dámy a pánové. Máme 6. září po 13. hodině. Je to opět tady. Nedělní live pořad, ve kterém vy si povídáte se známými osobnostmi. Ano, všichni jsou tady na značkách, všichni čekají na vaše telefonáty, na vaše dotazy. Já se na vás těším taky. Doufám, že jste po obědě, máte pohodu, dobře zažíváte. No a budete volat pochopitelně na známé telefonní číslo 257 400 a 39. Tak pojďme na to.

0: Sofia. Dámy a pánové, tohle to byl Alvaro Soler na frekvenci 1. A teď už opět někdo z vás, kdo se dovolal. Dobrý den, tady Petr Jablonský, nedělní live. Kdo je na druhém konci?
1: Tady Karel z Lžovic.
0: Karle, já vás zdravím, jenom vás poprosím, jestli byste si stlumil rádio, aby jsme se slyšeli současně a neslyšeli ozvěnu.
1: Ano.
0: Tak, ještě pořád slyším dobře. Máte to stlumené, Karle?
1: No já jsem to chtěl aby to slyšeli
0: sousedí, tak to stlumí. Aha, no, ono to potom, posluchači v tom mají potom hrozný bordel, Karle, víte, doma. Tak mi to, vypněte mi to, Karle, když tak, budete tak hodné. tak jim to potom pustíte, my to potom dáváme, na webové stránky, tak si to potom tam můžou sousedi pustit, jo?
1: Jo,
0: tak jo, tak Karle, povídejte s tím, s kým byste si rád promluvil?
1: No, s tím bývalým prezidentem Gustavem Husákem.
2: Ano, soudruho, já vás zdravím, tu je soudruh Gustav Husák a soudruzi a soudruhovi, a čo poslouchají frekvenci jedna, zdravím těž. Tak, Karle, ptejte se.
1: No, chtěl bych se vás, pane prezidente, zeptat, když jste byl ve vládě, když jste byl jako náš prezident.
2: Ano, byl jsem soudruh prezident.
1: Jestli se taky udělil nějakou amnestii.
2: Soudruhu Karle, já jsem neudělovala amnestii rád, já jsem nesouhlasil s takýmto přístupem a leda jediný člověk, který se soudružsky polepšil, tak možná mal dostat nějakou šanci, aby mezi slušné lidi, mezi stručné soudruhy se opět zařadil. Ale těch bylo málo, byli to záškodníci jako Havol, Kundiera a podobný spisovatel, a tak ty by som zavrel na doživoti.
1: No, to s váma souhlasím.
2: Som rád, soudruhu, že máte stejné názory a možno těch spisovatelů málo sedělo vo vezení. Málo. Hned by som ich zatváral. Zatváral.
1: Já jsem za vaší kariéry som vojakoval ten čin.
2: Čo vravíš, soudruhu, já jsem nerozumel teraz?
1: Že jsem vojakoval v 60. letech v Trenčíně.
2: A výborně, soudruh, a dobré. A jakou hodnost jste mal?
1: A měl jenom zrovna vojina, jenom.
2: Jste to nedotáhl daleko.
1: Zrovna osádka.
2: Vy jste to nedotáhl daleko, dotedy.
1: Daleko jsem to nedotáhl.
2: Musíte správné lidi mít kolem sebe, správně kam vlíst, nemyslím do nějaké řídí, ale do dveří správných. A potom byste to dotáhl dále.
1: Já měl jenom porucelnickou školu.
2: Jakou školu?
1: Porucelnickou.
2: Podůstojnickou. No, každopádně, čo robíte dnes? To je důležité. Není důležité,
1: co teď
2: říká.
1: Čo teď robím?
2: Ano.
1: Teď sedím v kuchyni u kamena.
2: Něco robíte? Akou robotu?
1: Jo, robotu. Já už jsem důchodce.
2: A, důchodce. A jste byl voják, celý život jste byl voják? Sloužil jste socialistické vlasti?
1: No, to, ano, to jsem sloužil socialistické vlasti, ano.
2: A co jste byl potom po vojně?
1: Střední zámečník.
2: Zámečník, dobré povolání, dobré soudružské také, protože ano. Samozřejmě řemeslo má aké dno? Soudružské dno.
1: Zlaté.
2: Ne, soudružské dno má. A to je důležité, že jste robil zámečníka a že jste byl důležitou součástí toho stroja socialistického. To vám gratulujem. Užívajte, máte zasloužený důchod, už nic nezamykajte, neodmykajte, seďte a vzpomínajte na staré dobré časy. Doma na... Jo. Tak možno, ano. Soudruhu Karle, majte se krásně naskledano.
1: Vám děkuji, pane prezidente.
2: Čest práci.
0: A já se taky loučím, Karle. Mějte se krásně, hezkou neděli.
1: Ahoj, Peťo.
0: Ahoj. Dámy a pánové, není k tomu co dodat. Pokud i vy byste si rádi pohovořili s nějakým politikem, vidíte, že tady my můžeme sáhnout dokonce i do starých časů. Ano, tady opravdu na frekvenci 1 v nedělním lifeu je možné úplně všechno. Volejte mi na telefonní číslo 257 400 999.
3: Posloucháte live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: zjistil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Dámy a pánové, jste na frekvenci 1, tohle byla Anna K. na malou chvíli a teď na malou chvíli dáme prostor zase někomu z vás, kterému se podařilo se dovolat k nám do studia. Tady je frekvence 1, Petr Jablonský, kdo na druhé straně?
2: Honza, dobrý den, pane Jablonský, vás zdravím.
1: Honzo, taky vás zdravím, odkud voláte?
2: Volám z Lubic.
1: Tak Honzo, s kým byste si rád popovídal?
2: Já bych vás poprosil, jestli by bylo možný mluvit s panem Andrejem Babišem.
3: Ano, tady jsem, dobrý den, vás zdravím.
2: Dobrý den, pan Babiš.
3: No, dobře, no, tak můžete česky, jako já mluvím dobře česky.
2: No tak vy mluvíte tak československy, tak...
3: Já mluvím několika světovými jazykami dohromady, no takže jako to je pozitivní.
2: To já vím, že já respektuju, já vím, že no, máte velký a vřelý vztah třeba k Ženevě, protože tam jste studoval na střední škole a tak dále.
3: No, já jsem hodně studoval a hodně vím, hodně znám.
2: Váš otec tam pracoval na organizaci GATT, Mezinárodní organizace pro obchod a slovo a tak dále. No. Ale já bych se prostě chtěl vás zeptat, jak jste se vypořádal třeba s tou pokutou, kterou vám na Slovensku udělili.
3: Jakou pokutu?
2: Protimonopolní úrad vám dal pokutu téměř 500 000 000 korun.
3: Prosím vás, to není pravda. Není to pravda?
2: No, je to pravda.
3: To je nějaké staré, ne?
2: No. Tak je to z roku 2024.
3: No,
2: ale...
3: vidíte, je to 24. A vy nevíte, jakože já jako vůbec jako tu firmu jako dávno nemám, jakože to není moje. Takže mimochodem, abych vám odpověděl, tak tu firmu zdědí moje děti. Takže to zaplatí moje děti. Zaplatí to moje děti a to tež teraz děláme s tím rozpočtom. Ano? A zaplatí to taky děti. Takže to vyřešené. No. Jednoduchá odpověď. Jako... Jste spokojený? No, myslím, že jo.
2: Rozumím tomu, jako, že to zaplatí i moje děti a jejich
3: samozřejmě
2: děti.
3: Všechny děti to budou platit. Jako, kdo to bude platit? Jako jiný. Potřebujeme investice.
2: To jste ale opravdu dobrý hospodár. Ano. V úzovkách, ale...
3: Zas já vedu stát jako firmu. Jo, takže takhle...
2: No, jasně.
3: Takhle samozřejmě se vede firma. Jo, takže já říkám prostě, tak to je. Já už samozřejmě vůbec ani nevím, jak se ta firma jmenovala, nevím, prostě to už je dávno. A vlastně ani jediné, co vím, že to je v tom svěřeneckém fondu, a až se to dá z toho svěřeneckého fondu, tak to zdědí moje děti a nech prostě ten dluh zaplatí, protože ten dluh, ten jako s tím státním dluhem a ty dluhy prostě, já už se o to nestarám, protože ty dluhy už jsou dost velké na to, aby se o sebe postarali sami. No a je to. Takže děkuji, že jste zavolali. Provokace zase tady jede, antibabiše, kampaň. Mějte se krásně.
2: To je kampaň.
3: Už nevolejte, jasně. Prosím vás. No, tak naskáno.
2: To je kampaň a to zaplatí třeba i ten váš syn, který ho jste nechal uníst na Ukrajinu?
3: Hejte se, čas je krátký, jo, ten se krátí, takže kdo to bude platit? Čas jsou peníze. A kde jsou peníze, tak já odcházím. A už neodpovídám. Aha. Já jsem se zasekl, ano, antibabiš tady a podobně, takže prosím, asi si nic zavíjte mému synovi, že měl dovolenou na Krymě, tak já vám zařídím klidně dovolenou v Krymě. Nazdar.
1: Tak, bohužel, pan Andrej Babiš odešel zase do práce, on musí makat, říkal, ale děkuju za telefonát. Mějte krásnou...
2: Pane Jablonský, opravdu vás normálně úplně, to je úplně bomba.
1: Já vám moc děkuju a přeju hezkou neděli. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Já vám děkuju, přeju hezkou neděli, ať se vám daří.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dámy a pánové, pojďme dál. Tak Andrej Babiš, premiér České republiky, právě teď před chvilkou na frekvenci. Jednak kdo bude za chvíli po písničce? My si dáme za chvíli Rihanu. No a vy mezi tím můžete volat a jak si máte také možnost s někým probrat jakékoliv téma. Telefonní číslo k nám sem do studia je 257 400 999.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
6: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
5: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
6: Tohle si nesmíš nechat ujít.
5: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.

0: Dámy a pánové, tady je Frekvence 1 a já jsem rád, že můžu teď už přivítat dalšího posluchače nebo posluchačku, prostě někoho, kdo se dovolal a bude chtít určitě hovořit s nějakou celebritou nebo politikem. Tak já jsem zvědav, kdo to bude. Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Dobrý den, tady je Lucie z Pardubic.
0: Lucko, já vás zdravím. Tak s kým byste si vy chtěla takhle po obědě v neděli pohovořit?
1: Já bych hrozně ráda chtěla slyšet Lučka Sobotu.
2: Ježíš, má to jste udělala radost, že jsem tady takhle se mohl plác a už jsem tady u mikrofonu. Takže se můžete ptát úplně na cokoliv chcete.
1: Dobrý den, Lučko, bych se chtěla zeptat, tento týden byl první školní den, tak jestli jste rád chodil do školy? To je první, druhé.
2: To je snad nějaká provokace, ne, čověče? Někdo snad chodil rád do školy? Vy jste snad chodila ráda do školy?
1: No jasně, radši měl psát tělocvik.
2: No tak tělocvik, jo, to jsem vynikal, jo, protože já už jako přátelé záhy jako malý chlapec, jaksi ve škole jsem záhy pochopil pitel. Pochopitelně, jak si měl problémy s určitým učivem, ale pochopitelně jsem vynikal ve sportu, obzvláště když jsme třeba v rámci tělesné výchovy hráli fotbal, jo. Já už jsem se tenkrát připravoval, říkal se, jednou dostaneš roli v okresním přeboru, jo, když tam hrá Vorla, jo, tak se pořádně, jo, a no, a tak jsme hráli fotbal, jo, že to byla taková, já jsem chodil do takový vyloučený čtvrti, víte, a taky se stalo, že třeba jeden fotbalový zápas skončil bez branek. Víte? Úplně. Branky zmizely. No a o tom bych ani nechtěl jako nějak mluvit, no ale tak vůbec celkem se dá říct, že v sportu jsem jaksi holdoval i v té hodině tělesné výchovy a jako záhy jsem pochopil pochopil, že takový sport, přátelé, to je jako manželství. Zkrátka, vy nemůžete při něm podvádět a čekat, že to bude fungovat. Nebude, jo? Musíte prostě makat, jo? Že jo, já taky mluvím jako bachor, jako kráva, jako kniha mluvím, jsem chtěl říct. No, a já jsem třeba, když jsem už potom dospíval, tak jsem se ptal právě k spolužáku, který cvičili hodně, sportovali, jaký stroj mám právě použít, když, abych zapůsobil na ženy, jo? Jo, to jsem chtěl zapůsobit a oni mi říkali, hele, víš co, asi to bude bankomat. Pak jsem začal vydělávat prachy a už jsem vlastně nemusel vůbec sportovat, ani jsem se nemusel nic učit, jo? Měl jsem ten bankomat jako ten nejlepší nástroj a pak už mi ženy padaly, jak se říká, k nohám. Jsem se zasnil úplně mládí.
1: No tak já jsem ráda, že jsem vás takhle jako vrátila do mládí.
2: Ano, vrátila jste mě, taky slyším, že jaksi zníte mladě, že?
1: No, ano, může být.
2: Jo, může být, jo.
1: Ano.
2: No, já když tak bydlím na Malvazinkách, tak přijďte za mnou někdy.
1: A je tam bankomat poblíž někde, když tak?
2: No, pojďte se, o tom si pohovoříme, až přijdete, jo. Dáme si nějaký cviky a uvidíme, jestli bude bankomat.
1: No tak domluveno, tak já se moc těším.
2: Tak se mějte hezky, naschledanou.
1: Vy taky, Lučku, naschledanou.
0: Já vám děkuju za Lučka.
1: No super, děkuju moc, Petře.
0: Taky zdravím do Pardubic, naschledanou.
1: Díky, hezké odpoledne, naschledanou.
0: K tomu není co dodat, samozřejmě Luděk Sobota, můj oblíbenec, zdravím ho pochopitelně, no a zdravím i vás, kteří nás posloucháte a zatím jenom pasivně posloucháte, protože máte fakt možnost si také promluvit s nějakou celebritou. Tak zavolejte 257 400 999.
3: Posloucháte Live. Politici a showmeni na vašem uchu.

0: Dámy a pánové, tady je Frekvence 1, pořad nedělní live, to znamená kontaktní show, ve které můžete vyniknout i vy, když zavoláte a jak si po telefonu trošku malinko vyzkoušíte naše politiky, něco jim pěkného vyčtete, na něco se jich zeptáte, ale jsou tady samozřejmě i celebrity. No, uvidíme, kdo předsedoval další k nám na Frekvenci 1. Dobrý den, tady Petr Jablonský, nedělní live.
1: Dobrý den, tady Honza Protivín.
0: Honzo, já vás zdravím.
1: Tak, zdravím, taky.
0: Kdo to bude? Kdo to bude? S kým si budeme povídat?
1: Pana Okamuru bych si ptal.
2: No, tak já vás zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Takže já jsem připraven na vaše dotazy. Doufám, že budou zajímavé.
1: Já mám dva dotazy. Vy jste ten předseda poslanecký sněmovny.
2: Ano, to je pravda. To neraz důrazňuji, ale jsem předseda poslanecké sněmovny, ale jsem jinak obyčejný člověk, který jezdí v úplně obyčejném ojetém autě po Pekarové, takže v pořádku.
1: No, to, já to nevím a to je váš problém.
2: No, to jistě, no, to je problém. Tak my šetříme, nevím, takže...
1: To takhle, kdybyste uvažovali o změně názvu České republiky.
2: Tak teď vám úplně nerozumím, jak to myslíte, jestli byste to tady upřesnil.
1: No, že bychom se to mohli jmenovat Česká Ukrajina nebo Ukrajina Česká.
2: No tak prosím vás, že to říkáte zrovna mě, tak víte, že hnutí SPD, včetně mě, tak je proti všem Ukrajincům, proti všem, kteří tady jsou na černo a tak dále. Takže to je přece moje doména, jako my se snažíme to celý, co nejvíce jako... eliminovat, regulovat. Já samozřejmě s vámi souhlasím, že tady je spousta Ukrajinců.
1: A no ale jsou tady na černo a jak tady můžou být na černo?
2: No jistě právě, tak to je hrozné. Kdyby tady byli aspoň na žluto, ale na černo to je příšerné. Takže opravdu jako, tak vy mi ale mluvíte, doslova mi to berete z ústa, prosím vás, nepředušujte mě. Teď já to říkám za vás. Já taky Ukrajince nemám rád. Samozřejmě, nejsou to Češi ani Moraváci, jako třeba já. A Ukrajina je prostě jediný stát na světě, který je přesvědčený, že za všechno tedy nemůžou Židé, ale Rusové. To tak každý ví, že je to úplně naopak. Takže já to samozřejmě vím. A oni pořád prostě sem lezou. Oni tam, prosím vás, proč sem lezou, když oni tam takových let už, jako já nevím, prostě žijí vlastně v chudobě, že jo, v problémech, no a doufám, že já jsem doufal, že už si zvykli, no a oni prostě jako vyprovokujou válku prostě, jo, rozumíte, jako chudák Putin prostě, jo, takže opravdu, jako já s vámi naprosto souhlasím, já bych je hnal svinským krokem.
1: No to, a chodíte do krámu někam?
2: No jistě, že chodím do krámu.
1: No a co tam slyšíte? Jenom Ukrajince.
2: No právě, no a já s tím tak, ale nejsem přece jako, já s tím přece nesouhlasím, tak co na mě řvete, prosím vás, co na mě řvete? Já jsem normální Moravák, Moravák jak stehno, žádná náplava tady, takže jako nevím, co na mě řvete. Já s váma souhlasím, jako Ukrajince musíme samozřejmě, já jako s váma souzním, ale jako není to tak jednoduchý, jo, protože Babiš říká, no ale tak tamhle máme v té Unii a tohleto, to by nevypadalo dobře a tohleto, já nevím, no to jsou takový kidy, já bych to vykopal, ale to víte, já musím prostě samozřejmě nejdřív vyhrá volby, takže...
1: No...
2: Chápete to?
1: No já to chápu. A víte, proč Zelenský nechce ukončit válku?
2: No to nevím. Schválně.
1: No protože se lítá po světě, žebrá prachy, zbraně, a kdyby skončila válka na Ukrajině, tak on jde od válu. Tam budou nový volby a on jde od válu a tam se no. Potom...
2: No, vidíte. No to je přesně, ano, to je přesně tak, no to je, já s vámi naprosto souhlasím, to jako například zase na druhou stranu, kdyby tady nebyli žádní Ukrajinci nebo žádní migranti, tak to zase odválu já, jo, protože o čem bych potom mluvil, že jo, no byl bych úplně v prčicích.
1: No to je, no není, to je prděli úplně.
2: No takže, takže řekl jste to vy, já ne samozřejmě, ale prostě taková je prostě politika. Takže já s vámi souhlasím a zaplať pán Bůh, tady máme aspoň nějakou díky tomu napsaný program, my to máme v programu a až budeme samozřejmě v tom čele, no tak můžete čekat velké změny, no.
1: No to jsem vědavej.
2: No určitě. Já vám to slibuji, jakože se Tomio jmenuju.
1: Jo, dobře.
2: Mějte se krásně, skládejte básně a hezky česky.
1: To neumím.
2: No, tak se to naučte, protože to bude důležité.
1: Jo, dobře, já se naučím možná.
2: Tak jo, tak jo. Mějte se krásně, naschánou.
1: Naschle, díky.
0: A já se taky loučím a taky děkuju. Krásnou neděli.
1: Taky. Jo, díky.
0: Naslyšenou. Dámy a pánové, k tomu není co dodat. Tomio Okamura na Frekvenci 1, vidíte, tady máme prostě osobnosti, celebrit. Vždycky mezi 13. a 14. v neděli se na to můžete spolehnout. No a já vždycky spolíhám i na vás, že budete volat a vy voláte. To je dobře. To neznamená, že i vy, kteří jste zatím to neskusili, že vám to nevyjde. Jo, musíte to zkusit. Jo, často říkáte, že třeba to, jako, že já se nedovolám, stejně dovoláte. Teď, když to vytočíte, to číslo 257 409, tak se mi dovoláte. Pojďme do toho, volejte a my si dáme Depeche Mode.
3: Posloucháte Live. Jak se do rádia volá, tak se hvězda ozývá.

0: Tak tuhle tu kapelu, dámy a pánové, určitě nemusím představovat. To byly Depeche Mode, to byla prostě klasika. No a my tady máme taky klasiky, nejrůznější, myšleno osobnosti. No a kterou osobnost si vybere další posluchač, který se právě teď dovolal, to je zatím otázkou. Tak kdo se dovolal? Krásnou neděli, tady Petr Jablonský, nedělní live, kdo je na druhé straně?
1: Tady je Václav.
0: Já vás zdravím, Václave, s kým byste si rád promluvil?
1: Děkuji a já vás zdravím. A já bych prosil, kdyby mohl odpovědět bývalý předseda vlády, pan Fiala.
2: Ano, jistě, já vás také srdečně zdravím. Já jsem připraven odpovědět na veškeré otázky.
1: Ano, ano, dobře, tak děkuji. Mimochodem, tak za té vaší vlády, pane Fiala, jste objednali ministerstvo obrany v čele s ministriní paní Černochovou, to byla prostě ministryně na baterky, ale hlavně mě tíží problém. Objednali jste vaše vláda stíhačky F-35 s termínem dodání roce 2035.
2: Ano.
1: Ale podle všech informací nás Rusko má napadnout už v roce 2029.
2: No vidíte to.
1: No, ale k čemu nám ty stíhačky v roce 2035 budou? Tak se ptám, jestli je dohodnuto s panem Putinem, potažmo s Ruskem, že to napadení odloží až do toho roku 2035. Jestli ano. Na toto byste mohl odpovědět.
2: Já vám naprosto rozumím, je to

0: byl u vlády Fiala, řeknu vám to, nepřerušujte mě, já to mám přesně vymyšlené. Takže stíhačky se sice nestíhají, ale já bych místo stíhaček vyslal signály. A ten Putin by se prostě lekl, já bych udělal bu, Vladimíre, bu, a já bych udělal takové bu, a to by byly takové signály, že on by opravdu začal váhat, začal by to probírat s tím Peskovem a Lavrovem a se všimi, a teď by začali přemýšlet, ten Fiala je nebezpečný, a on je tak chytrý, je to profesor, a než by se vzpamatovali, tak opravdu by ty stíhačky přišly a pak by jsme je dodělali. Takže já to mám naprosto přesně vymyšlené. Tak jsem rád, že jste mi dal možnost to vysvětlit, moment, a úplně jsem se vás, opotil.
1: Nepokládejte ještě, prosím vás.
0: Nepoložím, ještě já to nepoložím, nebojte se.
1: Z vaší odpovědi, pane Fiala, jednoznačně plyne, že to s tím Putinem dohodnuté nemáte a že to jsou vyhozené prachy.
0: Ale s tím se počítalo.
1: Když dodávám stíhačky, tak to musíme dohodlit.
0: Víš, já jsem počítal s tím, že mi to hodíte. No, že jste mi to nehodili a teď si stěžujete. No tak kiš.
1: Špatné signály, ano, špatné signály.
0: To byl špatný signál, když jsem se dozvěděl, že jste mě nezvolili.
1: Ano, a ještě jeden, k těm dluhům můžete odpovědět.
0: No dobře, krátce teda, ale krátce. To je blbé
1: slovo. Dluhy na zdravotnictví, školství, důchody budou, tam se mají peníze škrtit, že by to platili naše vnuci.
0: Ano.
1: A ty zbraně, to nebudou platit naše vnuci, podle vás.
0: No prosím vás, na to se musíte zeptat pana Babiše, ne mě. Jako já bych tady to v životě neschválil. My jsme měli jiný rozpočet, úsporný. No, my jsme s naším rozpočtem bychom dalších 5 let jezdili po úplném tankodromu, nic by se neopravilo, nic by se nepostavilo, ale ušetřili bychom, takže by to bylo perfektní a rozpočet by byl skoro vyrovnaný, jenom o nějakých pár desítek nebo opravdu jednotek miliard, ale to bych vůbec tady nerozebíral. My jsme ty vyrovnané rozpočty tlačili, takže co mi to tlačíte, prosím vás. No, takže se obraťte na Babiše, on že bude investovat, no tak ať investuje, já bych neinvestoval, abych se to vyprdnul. No, tak nemáme peníze, tak co jsme investovali. Takže prostě vysílám jasné signály, nejdřív mě zvolte a pak si stěžujte.
1: Dobře, tak já vám děkuju.
0: Tak nazvle.
1: Nazvle. Nazvle.
2: Já se taky loučím, mějte se krásně, nashledanou. Dámy a pánové, tak Petr Fiala ukončil dnešní nedělní live. Já bych řekl, že to bylo docela výživný, probrali jsme tady hodně jako politických otázek, nejen politických, a já jsem za to rád, jsem rád, že voláte a doufám, že budete volat i příští neděli. Popřeju vám samozřejmě krásný zbytek víkendu, hezký celý příští týden, žijte svůj live skvěle a ahoj.
3: Poslouchali jste live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrit i státníků a skutečně neskutečné rozhovory. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1 Petr Jablonský.
4: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.

0: frekvenci z té nejlepší muziky, taky Cher, ale už teďky s náma Tommy Kitten, budou i Krištofa nebo Bell Booker Kendall.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Premiér Babiš připustil, že částečně vyhoví požadavkům koaličních partnerů na snížení schodku státního rozpočtu. Starších lidí, kteří ovládají internetové online technologie, stále přibývá, jsou ale lidé, kteří si nevědí rady ani se základními věcmi. A obvinění ze strany západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v Lipsku, jsou v podstatě začátkem skutečné války, tvrdí v Rusku. Dobré odpoledne s datem 6. září. Premiér Andrej Babiš připustil, že částečně vyhoví požadavkům koaličních partnerů z SPD a motoristů na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok, který je navržen na výši 389 miliard korun. S úsporami ale musí přijít jednotlivá ministerstva, uvedl Babiš v diskuzi na české verzi televize CNN. Odkázal na další jednání o navrženém rozpočtu, která jsou plánována na příští týden. Starších lidí, kteří ovládají online technologie z internetu, stále přibývá. Přesto by se podle Rady seniorů nemělo zapomínat ani na ty, kteří digitální technologie používat nechtějí nebo neumějí. Pro ně elektronická komunikace mnohdy představuje velkou bariéru. Narážejí na ni třeba v kontaktu s úřady. Nejčastěji třeba řeší superdávku, ale taky bankami i lékaři. Uznává to rovněž Ministerstvo práce a sociálních věcí, které mluví o potřebě asistenty pro tyto klienty. U bank pak dál existuje možnost osobní návštěvy pobočky. Rada seniorů ale přesto navrhuje, aby online agendu pomáhali zajišťovat úředníci, a to třeba na poště. Obvinění ze strany západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v německém Lipsku, jsou v podstatě začátkem skutečné války. Prohlásil to podle agentury Interfax ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Německá vláda srpnový hybridní útok na východoněmecké letiště Lipsko-Halle přičítá Rusku, které to popírá. Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil 4. srpna dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. A teď jeden světový unikát z Čech. Největší hokejová arena světa má konečně stavební povolení. Vznikne v Pardubicích. Pardubice jsou tak o další krok blíž k unikátu.
4: Rozsáhlý komplex, který nebude jen cílem největších sportovních podniků, ale nabídne i prostory pro obří koncerty, tady má vyrůst už do 3 let. Nabídnout má hokejové hlediště v 11-patrové budově pro více než 22 tisíc diváků, koncertní kapacitu až 26 tisíc lidí, hotel i další zázemí, včetně ubytovací, obchodní a wellness zóny. Náklady jsou odhadovány na 12,5 miliardy korun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Silný vítr dopoledne opět zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek na Růžovou horu v Krkonoších zůstal v provozu. Mimo provoz kvůli větru byl horní lanovek už v sobotu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km v hodině, uvádějí vlekaři na webu lanovky, kde můžou turisté sledovat aktuální provoz. No a jak to bude dál v našich regionech s počasím?
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Už bez silnějšího větru se obejdeme odpoledne. Občas pár mraků, ale spíš než letní, tak podzimní teploty do 21 stupňů. Za 26 můžeme na jih Moravy, ale co nás čeká v pondělí, tak v pondělí bude většinou polojasno až oblačno, no a teploty se budou pohybovat mírně nad 20 stupni Celsia. V úterý už ale zase na koupaliště bude až 28 nebo 29 stupňů Celsia.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A ještě zamíříme na D1 z Brna na Prahu na 189. až 182. kilometru. Máme kolony, zdržíte se zhruba do půl hodiny. Jinak by se teď během nedělní ještě, než začne odpolední špička, mělo jezdit bez komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede. Jste naladěni na Frekvenci 1 s Markem Maláškem.
6: No, ale my i tu odpolední špičku pak pohlídáme.
3: Taky samozřejmě.
6: To se můžete spolehnout, takže až potom budete stát v koloně, tak já nechci říkat, že to budeme dělat legraci, ale tak vám to trošku
3: zpříjemníme.
6: Nebudeme závidět, no.
3: Ale zpříjemníme muzikou.
6: Ale zpříjemníme samozřejmě. A kdybyste náhodou už teď nechtěli tvrdnout právě někde v koloně, ale už jste někde za a chtěli byste vyrazit někam na výlet, jenom nemáte ten správný tip, tak já vám něco najdu. Co, Láďo?
3: No samozřejmě. čekáme na to.
6: A co kdybychom našli něco až na příští víkend?
3: No na příští víkend, dneska už podle mě už jsou všichni venku.
6: Přesně. Láďo, ty seš hlava mapa, to se musí nechat.
3: Já mám pro tebe jeden tip.
6: Ne, ne.
3: No jo, nahanou.
6: Nahanou?
3: No jo.
6: Tak když je to nahanou, tak to jo.
2: To nejlepší z muziky a Marek Malášek.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky Bellbook and Candle a já jsem taky říkal, že poradíme lidem, kam by mohli vyrazit o příštím víkendu.
1: No.
0: Tak, v Libereckém kraji, v Jizerkách, tak tady budou hostit v Hejnicích mezinárodní závody horských služeb. Věděl jsi, že horská služba má svoje mezinárodní závody?
1: No to netušil. Dneska je má kde kdo, ale horská služba taky.
0: No, já si myslím, že se na ně tak trošičku pozapomnělo, proto teda
1: to je pravda, vyrukovali to je
0: až
1: pravda.
0: Teď. Ale zaplať pámu za ty dary. V Tambaldu chystají tambaldské slavnosti, mostecké slavnosti, tak ty budou v areálu přesunutého kostela. To si říkal, že to už všichni ví, kde to je?
1: No, kostele? Jasně, kostel na Nebezetí Panny Marie.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Je v Mostě přesunutý kostel o kilometr kvůli těžbě uhlí.
0: Vidíte.
1: No, krása.
0: A ty jsi u toho byl?
1: Můj děda hostěhoval.
0: Děda?
1: No jo.
0: Opravdu?
1: No.
0: Mm-hmm. No prosím, tak no. Ještě tady máme skoro pamětníka. Loskovickém zámku, tak tady budou slavnosti máku.
1: Kde?
0: V Loskovickém zámku.
1: Loskovický zámek.
0: A jedeme dál. Na Hané, to si říkal ty. Mm-hmm. Tak tady bude Ládiku, co?
1: No, tady bude bych pro hospic na Svatý Kopeček.
0: Na Svatý Kopeček. A to si třeba myslím, že je asi možná jako závod, který má taky v merku naše Bára Turková, víš?
1: Jo, jo, jo.
0: No, ona je takový obrovský běžec. Mm. A ono běhne všechno. Všechno.
1: To je
0: kamaráde.
1: Já furt tam běhá, ono to není na záchod.
0: Ne, ta běží do cíle, pro medaily.
1: No krása,
0: vždycky,
1: krása.
0: Opravdu vždycky. No a v Prostějově, přátelé, městské slavnosti a ve Slezsku, mm-hmm. Tak tady budou v Oticích tradiční zelné slavnosti.
1: Ajaj, šlapání zelí?
0: To si myslím, že
1: bude
0: tam
1: součástí?
0: Mělo být, ne?
1: Mm-hmm.
0: No, tak, že vyrazíte na Otické zelné slavnosti?
1: Dobrou chuť.
0: Možná si tam budete moct i šlapnout na zelí.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Prázdniny končí, škola volá, zlídlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: 21 a taky Jennifer Rush. Máme přesně 14:30. No a než se společně s Janem Krausem taky vrhneme na to, jestli nejsou 2 měsíce prázdnin až přílišný luxus, tak se s Láďou podíváme na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pozorní, buďte teď na D1 z Brna na Prahu na 30 minut. V koloně se připravte mezi 189. až 182. kilometrem. No a pak tu máme několik nehod se zvířaty a taky cyklistou. Opatrní, buďte kvůli sraženému dravci na silnici. Máme ho u Dlouhého mostu na Liberecku na 35. z Liberce na Turnov. Opatrní, pak buďte na dalším místě, kde máme nehodu psa. To je na Vysočině v okrese Jihlava u obce Krahoučí na silnici 23. Tam je to špatně vidět. No a pozorní buďte taky kvůli nehodě cyklisty, kterou máme hlášenou z okresu Žďár nad Sázavou u Ostrova nad Oslavou na silnici číslo 37. Jinak by se zatím mělo jezdit bez dalších komplikací, tak ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1 na Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Dávají 2 měsíce prázdnin v červenci a srpnu smysl i dnes? Nebo je čas přemýšlet, jestli by se volno během roku nedalo rozložit jinak? Těmito otázkami otevřel ministr školství Robert Plaga ve svém facebookovém profilu debatu o zkrácení letních prázdnin. Co vy na to?
4: No to jako tady bych vůbec nedělal, bych mu poradil, kdyby se mě zeptal, tohle vůbec neotvírej. To je jako národní prapor tady. Tady totiž určitý unikát je v tom, že prázdniny neslaví jenom děti, ale i dospělí. My prostě všichni slavíme prázdniny, že jo. A teďko všude, kde jsem byl, tak všude říkali poslední prázdninový víkend a mají takový smutečný hlas všichni, protože děti jdou do škol na to, ať nám nikdo nesahá, to je národní slavnost, že jo, tady se žije od prázdnin do prázdnin.
3: Jistě. No. Je takhle, já si ani neumím představit, jako v zemi, kde ta klimatizace je ještě velmi sporadická, jak by vůbec ty děcka v té škole vydržely.
4: To vzniká, protože nějaký ekonomové přišli s tím, že kdyby se to rozložilo.
3: Aha.
4: Na zimu a jaro a léto a tak, takže by to přineslo asi 5 miliard nebo co. Stečte si ty prachy někam, my chceme řeku Živáňskou, bejtu táboráku, furt prachy, ale máme lepší věci, než jsou prachy. Prázdniny.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Taky Mode Talking, to jsou hvězdy 80. 70. Kláďo.
1: Ano, přesně tak, jak říkáš, seš chytrej.
0: Dobrý, jak rádio. No. No, tak kterých let teda?
1: Jo, takhle, ty se mě no, napřel, musel, spíš 80. léta, no.
0: Dobře,
1: 80.
0: Dobře.
1: A oni fungují ještě dneska Modern Talking, no.
0: O to víc, co bude ve zprávách?
1: Prosím tě, policisté z ochranné služby podle premiéra Andreje Babiše nemůžou za okolnosti, za kterých vicepremiér a ministr zahraničí Macinka poskytl rozhovor maskovanému muži.

Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: o tu nejlepší muziku se budeme starat i v další hodině. Tom Grennan, Chinasky a nebo i Cranberries. Ale pojďme se nejdřív postarat taky o zprávy.
1: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Pěkné odpoledne, od příštího roku musí padesátník, současný padesátník, počítat s důchodem o 4,5 tisíce menším. Policisté z ochranné služby podle premiéra Babiše nemůžou za okolnosti, za kterých vicepremiér a ministr zahraničí poskytl rozhovor maskovanému muži. A záchranka v Královéhradeckém kraji bilancuje prázdninovou aktivitu na horách. Ještě jednou pěkný 6. zářijový den. Od příštího roku se podle vládního plánu výrazně změní podmínky pro podporu v nezaměstnanosti. Například 50-letý člověk, který měl před propuštěním průměrnou čistou mzdu 30 tisíc korun, bude první měsíce důchodu dostávat o 4,5 tisíce korun méně než letos, spočítali to novinky.cz. Mírně si sice polepší v posledním měsíci, kde má na dávku nárok, ale tomu propad nevyrovná. Policisté z ochranné služby podle premiéra Andreje Babiše nemůžou za okolnosti, za kterých vicepremiér a ministr zahraničí Macinka poskytl rozhovor maskovanému muži. Babiš to řekl v rozhovoru pro českou pobočku CNN. Europoslanec ODS Alexandr Vondra uvedl, že Macinka je politický provokatér. On se několikrát za měsíc vyčůrá do mraveniště s velkým gustem a baví se tím, jak všichni mravenci začnou pobíhat, řekl doslova. Podle Vondry je to ale vlastně hra, která pomáhá Andreji Babišovi odstínit jiné kroky v neprospěch země. Macinka v srpnu poskytl rozhovor aktivistické skupině Detektivní parta, která se před ním vydávala za internetového publicistu, vystupujícího pod pseudonymem Thomas Paukner. Muž, který s ministrem rozhovor vedl, měl nasazenou kuklu. Záchranáři na východě Čech v Královéhradeckém kraji bilancují prázdninovou aktivitu. Pod tisíce výjezdů se podepsalo třeba horké léto nebo i pokousání pumou.
3: Zdejší operační středisko přijalo téměř 16 tisíc volání na linku 155 a posádky poslalo k téměř 12 tisícům výjezdů. Záchranáři tak řešili 229 alergických reakcí, pobodnutí vosou, včelou nebo sršněm. Někteří pacienti byli ve velmi vážném stavu. 13krát byl příčinou úrazu kůň, šlo o pády i pokopání zvířetem. 9 pacientů během prázdnin pokousal pes a jednoho dokonce napadla puma. 11krát vyjížděli k úrazu na trampolíně. Ke 2 stům případů zranění došlo na koloběžkách, kolech a elektrokolech. 67 zraněných ošetřovali po nehodě na motorce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: V pražském divadle Kalich se dnes přesně v den 80. narozenin Hany Zagorové uskuteční premiéra muzikálu Biograf Láska 2, Nový příběh. Pod inscenací je podepsaný stejný tvůrčí tým jako při prvním představení, který od září 2022 zaznamenal 340 vyprodaných repríz. Další si připsal opakovaným hostováním na Slovensku. Ještě před dnešní premiérou pokračování Biografu Lásky 2 se prodalo víc než 25 tisíc vstupenek. Velký zájem diváků přivedl producenty k přidání 10 repríz k těm už nasazeným. Režisér představení Jan Kříž k tomu dodal.
4: Byl bych moc rád, když to do sebe všechno zapadne, aby diváci odcházeli s úsměvem na tváři, aby odcházeli s písněma Hanky na rtech, aby odcházeli s hřejivým pocitem, že všechno dobře dopadne a aby jsme jim prostě přinesli do života nějaký hezký zážitek, který jim vydrží, ze kterého budou čerpat.
2: Ještě krátce z fotbalu. FK Mladá Boleslav, FC Baník Ostrava, tak v tuhletu chvíli je po zápase, no a skončil 4-0 Mladou Boleslav.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V pondělí bude oblačno až polojasno, ale i jasno a teploty mírně nad 20. Budou se postupně zvedat od 20 do 24. Výjimečně i 27, a to na moravském jihu. V úterý pak zase všude teploty vylezou až na 29.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: D8 na sever Čech od Prahy hlásí na 56. kilometru na Ústecku nehodu nákladního auta. Kolona je tu kvůli tomu na 15 minut. A Královéhradecká D11 z Hradce na Prahu hlásí u Chlumce nad Cidlinou taky kolony. Od 65. kilometru se nám to štosuje. Je to zhruba na 20 minut. Tak přejeme šťastnou cestu. Ať už nás posloucháte v autě, nebo na zahrádce, nebo doma třeba po jídle, tak přejeme pěkné odpoledne s Markem Maláškem.
0: No, my se v této hodince podíváme na novinku od Pokáče. Nemám na mysli teď Pokáčovu rychlovku, ale novou písničku, kterou nasazujeme do playlistu. Takže pokud Honzu Pokorného, Rias Pokáče, máte v oblibě, já bych vydržel poslouchat. Láďa uznale pokivuje, no.
2: Jo.
0: Pochvalné mručení neslyším.
2: Ano.
5: To nejlepší z muziky.
1: A

0: Na frekvenci 1 také Shania Twain mají Kačink. Říkám to, Láďo, správně?
1: Říkáš to správně, víš, co to je?
0: No to řekni mi.
1: To je citoslovce, které napodobuje zvuk otevírající se nebo zaklapávající pokladny a cinkání peněz.
0: Jo, takhle, kasacink.
1: Kasacink, no, to tam přesně tak.
0: No, jo. Jsme doma. No nicméně, já jsem chtěl promluvit taky o novince Honzy Pokorného, Pokáče, a on ho právě k této novince vyspovídal už kolega Ondra Kubala ve svojí show Konečně pátek. No a takhle to vypadalo.
2: Show Konečně pátek, povídáme si o tom, co dělají slavní. No, tento týden nasazujeme novou Pokáčovu písničku do našeho playlistu a je to písnička Ignore. Řekněte mi, jaké věkové spektrum máte faninek takhle ve frontě na autogramiádu, když dohrajete?
3: Ve frontě na autogramiádu spektrum faninek bývá, řekněme, 0 až 99, bych řekl. Občas se stane, že ty v té nižší sféře, že mi třeba ty rodiče, ty své mimina dávají jako podržet a na fotku, já jim říkám, že oni začnou jako brečet. A mi řeknou, ne, oni nebrečej, tak mi je daj, a pak okamžitě v tu chvíli začnou hrozně brečet. Tak to máme takhle. A z toho vyššího spektra ty většinou nebrečej.
2: Chápu, strejda, pokud se na hlídání nehodí, ale hraje hezký písničky. Asi tak,
3: ne? Tak.
2: Písnička Ignore, respektive písnička, kde zpíváte Dallas mi Ignore. To jste vlastně brnknul na strunu, kterou jako asi každý z nás chlapů někdy zažil. Že jo?
3: Určitě, ať už jako co se týče vztahu, nebo dneska taky mám prostě spoustu nepřečtených zpráv v telefonu, kterým se prostě nedostanu, by se to dalo označit za ignor, ale přesně tady ta věc, jako mě se to, že já jsem duší a tělem vlastně taky ajťák a vždycky jsem byl, takže vždycky jsem měl vyhlídlou nějakou prostě holku ve třídě, která se mi líbila, tak jsem se jí jako dvořil všude, kde jsem mohl, a ona si mě pak zablokovala všude, kde mohla, takže to je prostě, věřím, že nejsem sám, kdo tímhle si prošel.
2: Vy tu písničku posíláte teď oficiálně do rádií, posíláte ji do světa. Nicméně celé léto jste ji už hrál živě. Na festiácích, na svých koncertech, ostatně i na našem radiokempu Frekvence 1, když jste tam byl. Tak jak to vzali lidé naživo?
3: U těch nových písniček, oni často třeba nefungují úplně nutně jako na první dobrou, že přesně jsou písničky, kdy prostě si musíte nejdřív jako zamilovat a nesmějete se jim třeba hned na poprvé slyšíte, ale až potom, co si naposloucháte, tak je třeba máte rádi. Ale tohle to byla písnička, kterou jsem párkrát zkusil zahrát na koncertě a pak lidi se hrozně smáli a po koncertě říkali, že prostě už se těší, až si to budou moc poslechnout doma, že mají novou nejoblíbenější písničku. Takže uvidíme, no, je to teďka vlastně hodně čerství, venku je to pár dnů, tak zatím jsou ohlasy super, ale řekneme si za rok.
2: Já jsem se díval, že do klipu jste si vybral herečku Míšu Tomešovou, která vám tam tak nějak dává, ne ignor, ale dává vám košem, bych řekl. A už od Matfizáka na disku, když tak sleduju vaše klipy, tak mi přijde, že tam máte vždycky jako krásnou holku k sobě. Kam na ně chodíte?
3: No, to se musíte naučit 3 akordy na kytaru.
2: A jde to samo, jo?
3: Potom to jde samo, no. A samozřejmě, a všechny holky, co jsme kdy v klipech měli, tak byly skvělý holky, skvělý herečky a byla to radost s nima spolupracovat. A Míša v tomhle samozřejmě nebyla výjimkou.
2: Součástí písničky Ignore je vlastně trochu pozvánka i na vaše podzimní turné. Díval jsem se, že odstartujete 10. října Mladé Boleslavi, budete mít nějakých 14 zastávek a skončí to nebo vygraduje to všechno 23. listopadu v Lucerna Music Baru v Praze. Říkám to dobře?
3: Nemám to před očima, ale myslím, že v zásadě jo.
2: Teda teď se na to, já to před očima mám a dívám se, že to vygraduje teda v Gdyni až 13. prosince. Ale to vůbec nevadí.
3: Ale těsně předtím to vygraduje se s tou cenou.
2: Jo, není na čňuru, která má 2 happy endy, to je vždycky dobrý.
3: Přesně tak.
2: Co na tom koncertě zažijeme? Protože vy byste měl mít sebou živou kapelu tentokrát.
3: Je to tak, já vlastně vždycky, když se mě na mém turné klubovým, ať už jarním, podzimním ptali, tak co bude novýho? Já řeknu, no nic, prostě to přijdu, zahraju písničky a kdo chce, ať přijde, kdo nechce, nepřijde. Ale tentokrát poprvé opravdu pojedu s živou kapelou, protože v květnu jsme hráli koncert v O2 Aréně a tak jsem si řekl, ale už to máme nacvičený, tak to prostě oprášíme a zahrajem s tou kapelou ty songy. Nebudou to teda primárně dětský songy, budou to jako normální songy, řekněme, ale opravdu to bude první a dost možná i poslední, když tak vidím, kolik je z těch jako zařizování turné s kapelou, tak si to přijďte určitě užít ten unikátní zážitek.
2: No tak jo, pokud byste chtěli vidět a slyšet Pokáče trochu jinak než obvykle, tak mrkněte na termíny jeho Ignore turné, 14 zastávek napříč Českou republikou. Vsadím se, že některá bude určitě poblíž toho místa, kde žijete nebo kde se vyskytujete v práci.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Frekvenci jedna z té nejlepší muziky, irští Cranberries, 31 minut, teda spíš respektive minuta po půl čtvrté, abych se do toho zbytečně nezamotal. No, s pány Kolečkem a Suchánkem se podíváme na to, kam se ukládá světlo, jestli do lednice, podobně jako banány, ale nejdřív s Láďou, pojďme prověřit silniční tahy, tady se nám lehce nedaří, no.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak jak to, Láďo, je?
2: No, jsou tady kolony na Teplické D8, na sever Čech ve směru z Prahy, na severní Čechy a dál do německého Saska na 56. kilometru na Litoměřicku je nehoda nákladňáku, neprůjezdný je jeden jízdní pruh, kolona zhruba na 15 minut, ještě nějakou chvíli se to má odstraňovat. A Královéhradecká dálnice D11 z Hradce Králové z východních Čech na Prahu, u Chlumce nad Cidlinou od kilometru 65 se tam štosuje. Taky fronta na 20 minut, tak přejeme pevné nervy s Markem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Vždycky mě zajímalo, proč se říká zhasni světlo, když světlo vlastně nikdy nesvítí. Svítí přece žárovka, nemělo by se říkat zhasni žárovku? Milan 51 Brno.
4: Milan je trochu šťoura, že? Zhasni žárovku, to bys musel vytočit tu žárovku s objímky, to už je strašně dlouhá věta. Vytoč mi prosím tě tu žárovku s objímky.
3: No.
4: Takhle, vem si rukavice a vytoč tu žárovku s objímky, no.
3: No je to blbost, prostě já vidím světlo a mi je celkem jedno, co je původce toho světla. Je teda pravda, že když svítím svíčkou,
4: no,
3: tak asi řeknu sfoukni svíčku místo zhasni světlo.
4: Svítíte si svíčkou?
3: No tak když třeba není elektřina nebo tak, tak jako jo. Mě ještě vždycky zaujala takový asi říká, že když někde nějaký problém, poslední ať zhasne.
4: Jo, poslední zasne, no jasně.
3: Poslední zasne, jdeme domů a poslední zasne. Jako.
4: No ne, to je něco, že se něco rozpadá, ne?
3: No.
4: Firma nějaká,
3: přesně,
4: nebo něco.
3: Přesně, nějaký krach, poslední zasne, no.
4: Přitom si myslím, že první, co je, že jim vypnou prout.
3: To je jako pravda, no, takže tohle je vlastně blbost, no. To si přesně, no přesně takhle to začíná, no, nezaplacený. Já nechci tady jako komenovat, nevím, jestli mi rozumíš, ale myslíš, že jako Soukup třeba teďka zasínal na tom Barandově. Asi jim vypli ten prout jako dřív.
4: Tak on ani nemohl, protože měl se vsadze.
3: To je pravda, no.
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
5: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: dobrá nálada zvykem a taky je jí docela dost pro všechny. I Láďa jí má, viď?
1: A taky by měla být pro Belgii. No, protože Belgie teď pláče. Ohrožení jsou světoznámé belgické hranolky. Co se stalo? No, skoro žádné nebudou, to řekneme v celém.
0: Hranolky. Jak belgický. Se úplně sevřelo, štěžené pralínky.

Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: končí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
6: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
7: 16 hodin. Frekvence 1, zprávy.
8: Zprávy s panem Láďou Jakubem. Krásné letní odpoledne. Řeku Vltavu stále zásobuje místo přehrady Orlík. Přehrada Slapy poprvé v historii. Fanoušci Brna poničili vlak a další letecký poplach hlásí Polsko. Narušení leteckého poplachu ze strany Běloruska. Orlická přehrada kvůli extrémnímu hydrologickému suchu stále snižuje odtok. Hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď vypouští jen stejné množství vody, které do ní přitéká, což je zhruba 15 metrů krychlových za sekundu. Hlavní město ale může být v klidu. Do Vltavy v Praze poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Povodí Vltavy totiž poprvé v historii využívá zásobní prostor přehrady Slapy, která vodu v řekách doplňuje. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slavií vlak Českých drah. Vlak byl pro ně zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm necestovala. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťahlavského poničili celkem 6 vagonů z 9. Rozbili v nich osvětlení, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach dnes v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se ale, že šlo o hejno ptáků. Dočasně přerušit provoz však muselo letiště v Řešově, informuje agentura Reuters. Polská armáda ale přesto vyslala do vzduchu vrtulníky. Průmyslová čtvrť v Bučovicích na Vyškovsku, kde se vyráběl nábytek, se změní v nové bydlení. Každým dnem se na ploše 6 hektarů začne stavět. Budou tam rodinné domy i novodobější bytovky. Parkoviště pro desítky auta, dětská hřiště. Pokračuje starosta Bučovic Jiří Horák.
9: Pro občany Bučovic určitě bude zajímavé, že se opraví kompletně komunikace podél vlakového nádraží, vzniknou tam mnoho desítek parkovacích míst, upraví se břeh řeky Litavy, tam vznikne taková náplavka, velký park, cyklotrasa, dětská hřiště, takže celá ta lokalita dozná velkých změn a všechny tyto práce by měly začít kolem toho 21. září.
8: Vybudování infrastruktury a veřejných prostranství v tomto jihomoravském městě mělo být hotové do poloviny 2028. Na projekt získalo město dotaci 100 milionů. Měl by tam být i 4podlažní domov se zvláštním režimem pro 104 klienty. Velká cena Itálie Formule 1 byla kvůli nehodě Charlese de Leclerca ve třetím kole přerušena. Pilot Ferrari podle televizních záběrů ale vyvázl bez zranění. A v ohrožení jsou slavné belgické hranolky. Letošní úroda brambor v Belgickém království je totiž velmi bídná, skoro nulová. Jsou příliš malé, jen jako pingpongové míčky. K výrobě této světoznámé pochoutky by ale měly být čtyřikrát větší. Za všechno můžou prudké deště na jaře a následné extrémně horké počasí, které trvalo příliš dlouho. Někteří farmáři se prý podle belgické televize bojí na pole i chodit, aby to neviděli. Brambor a tedy i hranolek bude velmi málo a ty, co zbydou, tak extrémně podraží. Kromě nemoci v královské rodině je druhou nejhorší zprávou, jakou může Belgičan slyšet to, že se zvýší cena kornoutu hranolků, jak zmínil belgický veřejnoprávní rozhlas. Bramborám se ale nedaří po celé Evropě, třeba ani u nás na Vysočině, jak jsme říkali, tedy v kraji brambor.
7: Frekvence 1. Počasí.
8: Pondělí bude oblačno až polojasno, někdy i jasno. Teploty ale docela nízko, jen 20 stupňů Celsia, budou se nám postupně zvedat od 20 do 24, výjimečně i 27, a to jen na moravském jihu. V úterý pak zase by mělo být všude až 29.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: Několik koloniček tady na nás čeká. Na D1 4 auta v sobě jsou na 44. kilometru. Ve směru na Prahu zdržíte se tam 30 minut. Kolony jsou už od 52. kilometru. D1 ještě jednou, taky na Prahu. Další zdržení je už od Chocerad k mostu Šmejkalka, taky na 20 minut. Další 20-minutová kolona je na teplické D8 na Ústí nad Labem a na Drážďany. Na 56. kilometru je nehoda náklaďáku, která se odstraňuje. Královéhradecká D11 od Hradce na Prahu u Chlumce nad Cidlinou jsou kolony na 20 minut. Z dopravy zatím všechno. A po zprávách pokračuje ve vysílání Marek Malášek.
10: To je jako moc hezká zpráva, ale zároveň tak jako smutná, tklivá, že teda v té Belgii ty hranolky. Víš, co by si jim udělal, vynalézavý našinec?
8: Ne.
10: Nechal by ty brambory v celku, nazval by je zámecké bramburky, ještě by je jednou tak podražil a prodával bych jí o polovičku míň.
8: Zámecké hranolky.
10: No, ne, zámecké brambory.
8: Jo, takhle, no to se děje, ne?
10: No ano, akorát se prodávají u nás za normální cenu, že jo? Když to v Belgii by to mohlo být podstatně dražší.
8: Eurech.
10: Tak. Tak, kolik to stojí? 15, ježiš, korun, to je drahý, ne, to je euro. Je, no tak, zaplať pámu. No nicméně, my se pojďme podívat na to, kam si vyšlápla Jana s Mírou Michálkem, myslím tím Janu Knížkovou, protože totiž kmání další díl jejich podcastu Jana a výlety na Míru. Tak mi vydržte. Frekvence 1.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky z TVB, půl minuty nás dělí o čtvrt na pět, no a my se teď společně podíváme za dalším výletem. Tentokrát výletem, který povede Jana s Mírou nečekaně, ale bude směřovat do Moravské Třebové. Tomuto městu se občas říká Moravské Atény, no a čeká vás tady historické náměstí s morovým sloupem, taky krásnými měšťanskými domy, radnice Svěží, která se opírá taky o okolní domy i renesanční zámek s arkádovým nádvořím, který nabízí takovou tu, jak máme rádi, no klasiku.
1: Několik prohlídkových okruhů, představím vám taky ty klasický dějiny Moravský Třebový.
2: Tady se jedlo, no, tady se spalo, tady ale... se tato, tato to je tamto.
1: Jo, až takhle.
2: No to mě vždycky nejvíc zajímá. Jo. Málo kdy to ní... No?
1: Hmm? Málo... Písernice se tomu říkalo.
2: No jasně, no. Ale málo kde to je. Víš, kde jsem to viděla? Velice zajímavý.
1: No.
2: V Národním divadle je takový speciální lóže pro prezidenta.
1: A tam je i záchod.
2: A jestli se nepletu, tak tam je i záchod.
1: Já vím kde. Já, jasně, lóže tam záchod a je tam odsaď hovno vidět.
0: Ona Moravská Třebová není jenom o památkách. Kolem města se taky zvedají hned tři kopce a každý nabízí něco jiného. Na jednom kopci najdete například rozhlednu Pastýřka a pod ní bike resort se 13 kilometry single tracku pro horská kola.
1: Náročnosti jsou oddělený barvama, takže můžeš i s nejmenšíma tam třeba vyrazit, když si nepopleteš barvy.
2: No právě.
1: Barvoslepý no. Bacha. Jo. A máme tu ještě jeden kopec, který stojí za zmínku, a to je takzvaný Třebovský hradisko. Stával tady hrad, už nestojí samozřejmě, ale je tu stále takový ten zachovaný relief toho hrádku, a to je taky o kus vedle na jiném kopci. Takže kolem Třebový jsou prostě tři kopce a všechny stojí za návštěvu. Mm-hmm. Je to vlastně
2: každý nabízí něco jiného.
0: No, bodejť. No tak další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do Moravské Třebové. Najdete na tradičních podcastových platformách a nebo na našem webu frekvence1.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: Adam Ňága a Žeropa Nejlipím bylo. Láďo, byl jsi někdy na festivalu?
1: Byl.
0: Jaký to bylo?
1: To jsem byl malej.
0: Ale prosím tě.
1: A bylo to hezký. Co
0: no,
1: si
0: tak
1: pamatuju.
0: Tak, Frekvence 1. Doprava. Je to hezký na silnici?
1: Ne.
0: Není.
1: D1 nám stojí dvakrát. 4 auta v sobě na 44. kilometru od Brna na Prahu. 30 minut si tam postojíte. Pokud se chcete taky někde zdržet v koloně, tak pokračujte dál. Odchod Serad k mostu Šmejkalka, tam je to na dalších 20 minut ve směru Brno-Praha. D8, ta severočeská, od Prahy na německé dráhy. Dražďany na 56. kilometru na rozhraní Litoměřická Ústecká hlásí nehodu nákladňáku, která se stále odstraňuje. Už by měla být každou chvíli odstraněna, přesto je tu mírné zdržení. No a východočeská D11 od Hradce Králové na Prahu u Chlumce nad Cidlinou hlásí kolony na 20 minut. Tak s tím počítejte. Ano, hosplynu.
2: Frekvence 1.

0: Petr Muk, Šalom a taky Frekvence 1, ale taky připravený Láďa s tím, co bude ve zprávách.
1: Premiér Andrej Babiš připustil, že částečně vyhoví požadavkům koaličních partnerů na snížení schodku státního rozpočtu. Podrobnosti v 17.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky David Guetta, taky Alphaville, společně s nimi i Ava Max. No a do další hodiny se určitě budou hodit Atomic Kitten, Krištof anebo Savage Garden.
1: Letní výběr.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: V Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
6: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
5: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
6: Tohle si nesmíš nechat ujít.
5: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Piggy a Lily jezdí za dětmi vždy bezpečně.
8: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
9: Moskva tvrdí, že začala válka. Nejméně jeden člověk zahynul a na 40 dalších zůstaly zavalené po pádu studentských kolejí. A kapitální hudební úlovek se podařil organizátorům městských slavností ve Slezsku. Vystoupila Rita Ora. Premiér Andrej Babiš připustil, že částečně vyhoví požadavkům koaličních partnerů z SPD a motoristů na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Ten je navržený ve výši 389 miliard korun. S úsporami ale musí přijít jednotlivá ministerstva, uvedl premiér v diskuzi na české verzi televize CNN. Odkázal na další jednání o navrženém rozpočtu, která jsou naplánovaná na příští týden. Obvinění ze strany západních zemí, že se Moskva podílela na dronovém incidentu v německém Lipsku, jsou v podstatě začátkem skutečné války. Prohlásil to podle agentury Interfax ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Německá vláda srpnový hybridní útok na východněmeckém letišti Leipzig-Halle přičítá Rusku, které to popírá. Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla společnosti Antonov objevil 4. srpna dron s výbušninou, ale s nefunkční rozjetkou. Nejméně jeden člověk zemřel a na 40 dalších zůstaly zavalené nebo uvězněné v troskách chlapecké studentské koleje v indickém Dílí. Na místě pokračují záchranné práce. Podle indické tiskové agentury se zatím podařilo z trosek vyprostit 6 živých lidí, 2 skončili v kritickém stavu v nemocnicích. A míříme do Slezska. Za Hvězdami kapitální hudební úlovek se podařil organizátorům městských slavností z Hornického Havířova do nejmladšího města v České republiky, založeného až v roce 1955. Dorazila a vystoupila světoznámá zpěvačka Rita Ora. Včera roztančila celé město, znáte ji i z našeho vysílání.

0: Umělkyně z Velké Británie, původem z Albánie, zavzpomínala i na Liama Payna, se kterým vedla duet naspívala a který předloni zemřel po pádu z balkonu v argentinském Buenos Aires. Sobotní program havířovských slavností uzavřeli půlka dua Eurythmics, Dave Stewart s Vanessou Amorosi z Austrálie. A dobrodružné hřiště dnes otevřeli ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy. Děti si tam můžou sami postavit, co chtějí. Je na místě, kde vizovický výrobce tzv. Modulárních systémů plánuje stavbu společenského a kulturního centra Republik. Nahradí zastaralé provozovny zvané Šmoulí město. Než začne stavba, děti si můžou na hřišti postavit cokoliv podle své fantazie a snů. K dispozici mají nářadí a taky materiál.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, jen výjimečně víc mraků, no a teploty mezi 20 na severu Čech, Moravy i Slezska až po 27 stupňů na jižní a východní Moravě. V úterý se nám pak vrátí tropy, do té doby bude tedy o něco chladněji a v úterý naměříme zase až 29.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Opatrní buďte řidiči v tuhletu chvíli na dálnici D1, tam se nám bouralo, na 30 minut se zdržíte v koloně od 52. kilometru z Brna na Prahu, pak další zdržení na vás čeká odchod se Rad k mostu Šmejkalka na 20 minut. Teplická D8, tam už by se mělo jezdit po nehodě nákladňáku na 56. kilometru z Prahy na německé Sasko bez problémů, no a pozorní buďte na D11 z Hradce Králové na Prahu, u Chlumce nad Cidlinou jsou kolo na 20 minut. Tak tolik zprávy. A vracíme se k Bezva muzice s Markem Maláškem.
2: Pozor, Láďo, super téma jsem našel. Jo? No to budeš koukat. Kdo je lepší v posteli? Nadměrná štíhlost je větší překážkou než škyla navíc.
0: No nepovídej.
2: To je, viď?
0: Takže bysme měli teda před tím, než vlezeme do postele, něco sníst, jo?
2: No, kamaráde, nevím, já jsem to ještě, jsem se tím nepobral.
0: Dobře, tak jsem zvědavej, co...
2: Rozumíš, ať se nepřepálí začátek.
0: Dobře, tak jsem zvědavej, co nám povíš.
2: Uješ, to budeš vidět, kde má kanec trenky.
1: To nejlepší z muziky
3: a Marek

0: jedna taky Savage Garden, které jsem slíbil a taky dodal. Takže takový australský pozdrav. No a teď se pojďme podívat na jednu zásadní věc. Článek, který je vlastně takřka všeříkající a myslím si, že na nedělní odpoledne se docela hodí. Je totiž o tom, kdo je lepší v posteli. A teď jasně v tom článku, nebo teda v tom nadpisu je napsáno, nadměrná štíhlost je větší překážkou než kila navíc. A to jsme si celou dobu mysleli, aspoň teda já, že jak si kila navíc, že to je jako ku škodě.
1: No.
0: Taky jsi to myslel,
1: taky
0: ne?
1: Jsem to myslel pořád.
0: No. A teď pozor, jo. Američtí vědci zjistili, nebo sezbírali data od 60 058 heterosexuálních lidí s průměrným věkem 37 let. To si myslím, že není úplně tak důležitý, ale vypočítali přes jejich, jak jsi to říkal, BMI. Tak, normální
1: BMI.
0: Vole, blablabla. A porovnali ho se sexuální aktivitou. A teď pozor, z toho jasně vyšlo, že muži s normální váhou potažmo s nadváhou, takže mají trošku pupík.
1: Pupík?
0: Ček.
1: Jenom malinký.
0: Může být, může, hele, těžko jako no, odhadnout, těžko jo, že? Mají víc sexuálních příležitostí než muži výchrky, hubej, nebo pod tím BMI indexem. A pozor, pak se to tady ještě taky vztahuje na ženy, a že nejhorší kombinací, která má nejméně sexuální zážitků tady v této skupině, jsou velmi malé ženy, malého vzrůstu, vychrtlé. Takže když už, tak trošku nějaký to kilečko navíc. A tím se jasně potvrzuje ten nadpis.
1: Jo, takže opět tedy, jak říkám, z postelí, tedy do postele, jenom po večeři.
0: No, a klidně, když u toho budeš mít hubu očnáčky, tak to nevadí.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Prázdniny končí, škola volá, zlídlový bavba z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky, flašky, kufříky,
3: vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: A taky Sandra, hvězda 80. let. No s Janem Krausem se podíváme na předmět, který vezme český kosmonaut do vesmíru. Jaký to bude předmět, to probere Miluška Bittnerová právě s Honzou Krausem. A my s Láďou, probereme...
1: Samé jedničky.
0: S Láďou probereme silnice.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak Láďo, já jsem ti nevěděl mikrofon. Já jsem
3: jsou to samé jedničky, D1, čili D11, tak po pořadě.
4: Mluví v šifrách ten člověk.
3: D1 z Brna na Prahu na 45. kilometru přes jezdem na Trhový Štěpánov. Je hromadná nehoda 4 aut, vyšetřuje se, kolona je tu na hodinu už od kilometru 55. Přímo v Brně na D1 si dejte pozor, už před jezdem na Bratislavu a dál na Vyškov máme kolonu od 164. kilometru, zdržení čtvrt hodiny. A teď je D11, Hradec Králové Praha, u Vrbové Lhoty je omezení, kolona na 20 minut od 30. kilometru. Neprůjezdná je středočeská 12, před vlastně vysílačem u Liblic, u Českého Brodu. Můžete to vzít přes Český Brod, je tam vážná nehoda, ale přes Český Brod se nám to taky ucpává, tak počítejte i tak se zdržením. Přesto šťastný návrat domů.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
5: Veřejnost může až do poloviny září navrhovat předměty symbolizující Česko, které by měl vzít budoucí astronaut Aleš Svoboda příští rok do kosmu. Pobývat bude na Mezinárodní vesmírné stanici. Co vy na to?
6: No tak to lidi určitě svrvou budou navrhovat, já se tomu vyhnu, pak až něco vyberou, tak zase přijdou davy, kteří budou říkat, že tohle vůbec není vhodný a tak dále. A já se tomu celému vyhnu.
5: No, počkej.
6: To je takový můj oblíbený recept u věcí, který nepovažuji za důležitý.
5: No ne, počkejte, to třeba, já jsem si hnedka představila tu vaši malou loutku.
6: No to vůbec
5: jo?
6: Ne.
5: A pak jsem si říkala, no ale to možná dají přednost Hurvínkovi.
6: To tak, když tak už Hurvínek, ale taky to je nevhodný, vám řekne půlka lidí. Vy musíte dneska zvažovat vždycky to úsilí, co stojí, a ta cena není to finanční nebo ten nárok pracovní, ale to, jak vás pak obtěžují ty lidi těma svýma reakcemi a připomínkama. Oni vás samozřejmě nemůžou obtěžovat přímo, ale lezou k vám do těch sociálních sítí a do mailů a nevím co všude, protože jaksi lidstvo se propojilo těma sociálníma sítěma, takže jsme všichni tak trošku pospolu. A to není pro mě tak úplně ideální, takže já dělám všechno pro to, abych tak úplně pospolu ve všem nebyl. Tohle je například klasická ukázka něčeho, čeho se vůbec účastnit nebudu.
5: Ale to budou nádherný rozepře.
6: Budou, no to bude krásný, jo. Celý teď jde o to, jestli pan Svoboda odletí, pak jestli to nezapomene, že no, takovýhle. Tak to se ještě všechno uvidí, ale...
2: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Keby bolo niečo,

0: 1 Jožoráš, no ale si společně s Láďou dáme čerstvé zprávy v celou, také překontrolujeme aktuální situaci na silnicích a podíváme se i na zítřejší počasí. Tak do té doby ještě stíháme Katy Perry, bude i Ellen Farben, anebo i Zoo a YouTube. Tak buďte s námi a užívejte neděli pěkně naplno.
1: Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, no I'm crazy, face it.

0: Timberlakeu, Pěta Radeček a nebo Eňa.
1: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: 18 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Krásné odpoledne. Na Instagramu a TikToku se šíří nebezpečná videa pro ženy a dívky. Fanoušci fotbalové zbrojovky zničili vlak a na severu Čech stále útočí ve velkém sršni. Vítejte u dalšího zpravodajství. První kolo jednání amerických vyjednavačů na ukrajinském Kyjevě skončilo. Vitkov rozhovor označil za podstatný a důležitý a teď se přidají další evropští zástupci. Pozor na internetu. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Výzkumníci varují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály, píše web ČT. Videa zachycovala ženy před a po údajném drastickém zhubnutí a propagovala fitness aplikaci založenou na 75-denní výzvě. Podle televize a rozhlasu Deutsche Welle prozrazovali falešný původ záběru, nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. Polská státní tisková agentura PAP našla podobný obsah taky na Instagramu. Jeden z příspěvků, vytvořený AI, zaznamenal 7,5 milionu zhlédnutí. Žádný z těchto příspěvků přitom nebyl označený jako uměle vytvořený. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slaví vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm naštěstí necestovala. Podle mluvčího národního dopravce poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich světla, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se, že šlo o hejno ptáků. Dočasně přerušit provoz muselo letiště ve městě Řešov, informovala agentura Reuters. Polská armáda vyslala do vzduchu proto vrtulníky. Na Teplicku stále útočí sršni. Nebezpečný je turistický výšlap na horu Bořeň u Bíliny. Tahle trasa je už po několika útocích tohoto hmyzu označená cedulemi s varováním. Takových míst je v této části Českého středohoří ale hned několik. A jak se chovat, pokud nás napadá nebo přímo bodne sršeň, to nám řekla Terezie Arnoldová, znalkyně z oboru dezinsekce a deratizace.
4: Pokud vlastně jsme někde venku a začne kolem náš sršeň kroužit, důležité je zůstat v klidu. Nemáchat rukama, nedělat prudké pohyby, které sršně vnímají jako útok a pomalu ustupovat. No a pokud pak dojde k napadení, okamžitě jít pryč, zakrývat si obličej, krk a snažit se dostat co nejdále. No jestliže dojde k tomu bodnutí, místo je dobré okamžitě ochladit, ale jestli jsme alergici, hnedka volat 155. A potom, jestli dojde k opakovaným bodnutím, tak může být problém i u zdravého člověka tam zase opět vyhledat 155.
3: Běžná rána po bodnutí by se měla sklidnit do pár hodin po útoku. Tohle sami neskoušejte. Soukromým letadlem do Slovinské Lublaně, potom stopem přes Balkán, Turecko a Gruzii až do města Signagny. Tak vypadala nedávná cesta vítězné dvojice v pětidenní stopovací soutěži, která vznikla spontánně u piva mezi partou kamarádů z fotbalu. K původním 8 přátelům se postupně přidali další, no a celkem jich bylo 12 v 6 dvojicích. Pravidla byla jednoduchá, za dopravu nesměli utratit ani korunu a na všechny ostatní výdaje měli 2000 korun na tým. Martin Klub Putina k tomu ve východní Gruzii dodal.
5: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte, myslím si, že to je bezpečný pro obě strany a samozřejmě taky je ta úspěšnost mnohem větší takhle. Je fajn jako mít nějaký příběh, kterým tak trošku jako rozjedete tu konverzaci, no.
3: Soutěž vznikla spontánně letos na jaře při posezení s kamarády po fotbalovém tréninku.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Pondělí bude oblačno až polojasno, ale i jasno, teploty mírně nad 20, budou se postupně zvedat od 20 do 24 a na moravském jihu naměříme i 27 stupňů Celsia a v úterý pak by mělo být ve všech našich regionech až 29.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě tradiční zástupy máme na jihočeské a středočeské silnici číslo 3 od Tábora na Prahu. Mezi Vouticemi a Olbramovicemi jsou kolony. Štosuje se to i mezi Benešovem a Mračí a mezi Čtyřkoly a Senohraby. Praha pozor, tady na Štěrboholské spojce je mírné zdržení a taky jsou tu kolony na východní části okruhu. Tak bezpečně dojeďte. Marek Malášek na druhém konci studia.
0: Láďo, jel někdy stopem?
3: Jel.
0: Jel?
3: Ale jenom pár kilometrů.
0: Jak to?
3: No, 5 kilometrů.
0: To stačilo?
3: To mi stačilo, no.
0: Čověče, my jsme se o tom nedávno bavili s Ondrou, já jsem mu to moc nevěřil, že takováhle soutěž vůbec je.
3: No.
0: Teď se to potvrdilo a my jsme se s Ondrou Albrechtem shodli na tom, že náš první autostop, který jsme absolvovali, tak jak on, tak i já, byl s babičkou.
3: S babičkou vaší
0: ano,
3: babičkou?
0: Ano, s babkou, s mojí báby Zdenou.
3: Aha, ta stopovala?
0: Jo.
3: Zastavila vám?
0: Jo.
3: A podvezli vás jak daleko?
0: To já už si takhle přesně nepamatuju, ale
3: malej.
0: To jsem byl malej, protože vím, že takhle, kdyby to nebylo dostatečně daleko, tak bába by nestopovala, víš?
3: Jo, takhle, šli
0: byste pěšky. No, my jsme jeli na hroby, tak.
3: Jo, jasně, no. Aha, no tak jo, no.
0: Takže k tomu ještě věnec, že jo, 2 tašky, to tam potřebuješ trošku pouklízet.
3: Připravit no. To na výročí,
0: no, takže na svátky. Takže, hele, zkus to, lidi jezdí a vozí.
3: Mám jako stopovat, anebo někomu zastavit?
0: Ty bys vezl, ne? Ty bys vezl s někoho.
3: Buď bych vezl, ale taky už jsem stopoval, že jo? Ale není to úplně vždycky dobrý.
0: Čoče, Láďo, ty jsi tak zlatý člověk. Kdyby se jmenoval Boleslav, já bych ti dneska i popřál. Nemenuješ? Je mi to, bohužel.

0: Frekvenci 1, také Eňa. No a pojďme se společně podívat do kalendáře 6. září. To má svátek vždycky Bolek, Boleslav, jméno slovanského původu a nejčastěji se vykládá jako ten, co baží po více slávě. No, tak to víte. No ale dnes, jak jsem taky zjistil, tak má narozeniny třeba taková Zora Jandová nebo mistr dabingu Bohdan Tůma. To samozřejmě zdravíme. No a stejně mladá je i zpěvačka, kterou z našeho vysílání taky dobře znáte. Tento nezaměnitelný chraplák patří Macy Gray a dnes slaví držitel dalšího chrapláku.
1: Je ta krásná.
0: Ano, Iriško Miller. Tak všechno nejlepší na Slovensko.
2: Toyota letos představuje prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
5: pak hrnky, flašky, kufříky,
4: vyměním za kuponky,
5: škola volá.
6: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: 7:30 minuta, k tomu nejvyšší čas překontrolovat D1, protože tady, jestli se nepletu, je ideální čas pro to, aby si tady někteří postáli. Láďo, je to tak, viď?
1: Přesně tak. Pane učiteli, už je čas.
0: Už je čas. Přesně tak.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dobrý podvečer všem na silnice, taky na D1. Ale dobrá zpráva přišla od místa Trhového Štěpánova za Vlašimí. Tam už se nám kolona pomalu rozjela z Brna na Prahu na 45. kilometru. No, dál k Praze od kilometru 41, exit Divišov až k mostu Šmejkalka. Tam je to zatím stále na pár minut v koloně. No a tradiční zácpy jsou teď z jihu Čech na hlavní město od Tábora na Prahu mezi Vuticemi a Olbramovicemi. Pak to poposkakuje mezi Benešovem Mračí. No, štosuje se nám to i mezi Čtyřkoly a Senohraby ve středočeském kraji. Pozorní buďte přímo v Praze, na Štěrboholské, tam je mírné zdržení, a taky na východní části na okruhu. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu s F1 a Markem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
2: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: Když člověk sní hodně mrkve, opravdu pak lépe vidí? A jestli ano, proč tedy oční lékaři nepředepisují místo brýlí kilo mrkve denně, ale na 62 litoměřice?
5: Já mám k tomuhle opravdu osobní fakt jako zkušenost. Moje babička mi dávala, já nevím, ho chodci a cikrádeně mrkev strůhanou, mrkev s piškotama, strůhanou, mrkev s jabkem a pak i normálně jenom ty tyčky mrkvový a řekla Míšanko, jestli to budeš dobře vidět. Takže ve třetí třídě jsem měl 8 dioptrií a bylo úplně jedno, kolik jsem do sebe napral mrkve. Úplně jedno.
4: A není to těma piškotama? Není to tou kombinací s těma piškotama? Protože já jsem dostal mrkový koktejly s masem, už jako mimino.
5: No.
4: Jsme rozmixovaný.
5: No.
4: Bylo to docela takový jako populární. No. Moje máma se teda z toho musela zpovídat nějakým lidem, že to snad není možný, protože se mi to dává a vidím teda výborně. A ona musí jít dušená podle mě, aby to viděl, aby se jako by podusil tam ten vitamin A.
5: Vitamin A se ti podušením ztratí.
4: No, nám vždycky říkali to u tý dušený, u tý hnusný.
5: No.
4: Jako když to bylo hodně hnusný, tak argument byl, budete dobře vidět.
5: Jo,
4: jako,
5: jo,
4: to bylo ta dušená mrkev v té školní jídelně, tam to vlastně vzniklo. No,
5: no a mě tahle tak chutnala, takže vlastně neměla žádný v sobě teda to Ačko, že jo, asi teda. Když mě to chutnalo.
4: Když je to chutnalo, musí to být hnusný.
5: Já vím, já jsem mi totiž nejet v té škole a proto jsem skoro slepej.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: oblíbená to formace Ladislava Jakuba. Nesmíš se posměšně. Láďo, co bude ve zprávách?
1: Mrknem do sousedního Německa. Volby ve východu německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko totiž dnes vyhrála strana Alternativa pro Německo AFD. Podrobnosti přineseme ve zprávách v 7, čili za 16 minut.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
3: Ty nejlepší aktuální hity.
2: Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvenci jedna z té nejlepší muziky je také George Michael. Do další hodiny určitě George Ezra, Poetika anebo Kool & The Gang.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
3: Krásnou neděli, do konce roku se musí vyměnit řidičák ještě skoro 250 tisíc našich šoférů. Státní muzea a galerie dnes umožnili vstup zdarma a letiště Václava Havla v Praze Ruzyně bude v novém. Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíce řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíc zastoupení lidé nad 61 roku. O výměnu řidičáku lze od června 21 žádat i přes internet online, přes portál dopravy, a to pomocí digitální identity, jak říká mluvčí ministerstva František Jemelka.
4: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
3: Řidičák je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od 1. ledna 24 ale není povinné mít při cestách po Česku řidičák při řízení u sebe. Povinnost vlastnit ho jako řidič ale platí. Státní muzea a galerie umožnily volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se v neděli otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstaly spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury, vedené Otou Klempířetem, k tomu dodal.
5: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. Jo, cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
3: Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana AfD, Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle současného odhadu nezískala. Křesťansko-demokratická unie CDU dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zahájila v neděli dvoudenní návštěvu Grónska na arktickém ostrově, na který si činí nárok americký prezident Donald Trump, aby během pondělka měla podepsat společné prohlášení Evropské unie a Grónska a prezentovat investiční závazky v řádu stovek milionů eur. Největší ostrov světa, tedy Grónsko, kde přitom žije jen 57 tisíc obyvatel, je autonomní součástí Dánského království, členské země Evropské unie. Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni bude v novém, respektive ho čeká modernizace za bezmála 300 milionů korun. Nová bude vzduchotechnika u posové kontroly, rozšíří se tu prostor pro čekající, cestující a taky počet přepážek a samoobslužné brány Easy to Go Gate. Práce začnou za pár dní a potrvají až do dubna. A Petřínská rozhledna v hlavním městě se už za pár hodin během noci na úterý rozsvítí červeně u příležitosti Světového dne povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících, pro které se s postupem nemoci zvyšuje náročnost péče. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. První fotbalová liga má po utkání sedmého kola mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava nečekaného lídra pořadí kanonýrů. Martin Schubert dvěma góly pomohl středočeskému celku k vítězství 4-0 a posunul na třetí místo neúplné tabulky. Zároveň se dostal na 5 branek v sezóně nejvyšší soutěže. No a ještě se samozřejmě rychle podíváme na naše další dnešní zápasy, které se hrály v Šancelidke. FK Jablonec na dni jsou FC Slovan Liberec 1-2 a FC Zlín hrál proti FK Teplice 1-3.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Začátek týdne bude polojasný až oblačný, přeháňky jen výjimečně, a to na horách. Teploty od 20 na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku až po 27 stupňů Celsia na moravském jihu. A v úterý pak naměříme všude až 29 stupňů.
6: Frekvence 1. Doprava.
3: Opatrní buďte kolem mostu Šmejkáka, tam se nám tvoří menší kolony také na průtahu Brnem od Vyškova ve směru na Prahu, no a další kolony jsou třeba na východní části Pražského okruhu a nebo na Štěrboholské spojice. Jinak by se na všech našich hlavních tazích mělo jezdit bez komplikací. Tak ať vám to dál během končící nedělní špičky. Dobře jede. No a ve studiu už přešlapuje Mára Malášek.
7: No, přešlapu, už jsem nervózní, že jo, protože...
3: Potřebuješ na záchod?
7: Ne, už tady měl být Míla, ale...
3: No jo, vlastně, ty už jsi měl být dávno doma.
7: No jo, dneska změna harmonogramu.
3: Jo, Milan někde rajzuje na...
7: Jeli na motorce,
3: na Táborsku
7: počká,
3: někde, viď, no jo.
7: Čímž pádem, Milo, zdravíme tě od Asisu. Takhle
3: zdravíme
7: to vypadá.
3: Jižní Čechy.
7: Přesně, když má člověk, víš... Užívá si takové to babí léto. A vidíš, a to je vlastně, to mě napadlo. Pojďme se společně podívat, jako si se letos můžeme těšit na babí léto.
3: Jestli můžeme, jo?
7: No.
3: Tak jo, vytočíš Dagmar Honcovou?
7: Ne, to ne.
3: Nebudeme ji rušit dneska.
7: To zvládneme spolu.
3: Tak jo, dobře.
7: Je neděle.
3: A mám tolik času. Bez nějakého songu, ne?
7: Máš? Jo, no, tak snad to neslyšel Ondra Kopa, no. On ti to přitáhne, ten časový kohout.
6: To nejlepší z muziky
2: a Marek Malášek.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Michael Jackson na Frekvenci 1. My jsme zrovna, tuším, že to bylo včera, kdy Renda říkal, že to 30 let od jeho vystoupení tady v Praze.
1: Ano, ano, to je pravda.
0: Víš to? Mě bylo tenkrát 11, nepamatuju.
1: Já jsem to slyšel jenom v rádiu na Frekvenci 1.
0: No, ale my jsme se chtěli pobavit o tom, jestli a jak to teda bude jako s Babým létem.
1: No, bude. Bude? Bude, bude, bude, bude. Už pozítří bude 29 stupňů.
0: Jo, takhle.
1: Jako bude a bude krásně, aby se to ve středu zase studenou frontou od severu zkazilo.
0: A mohlo by nám to Babí léto vydržet, ty do toho vidíš, člověče, mohlo by nám to Babí léto vydržet až třeba do půlky října?
1: Ale to nevidím, synoptická mapa, kterou mám před sebou, to neukazuje. Mám to jenom týden. Mám to prosím tě, že nejhezčí den bude v úterý, tady to těch 29, ve středu už studená fronta, bouřky, přehánky, ve čtvrtek celý den proprší, teploty nám spadnou na 19 a 18 stupňů a pokud se budou horko těžko dostávat nad 20, to bude až zase až přes příští pondělí 21 stupňů, jinak kolem 20, ale bude polojasno nebo pololbačno, jak říkají na Slovensku.
0: Přes příští pondělí, to znamená za 14 dní.
1: 14. ne, za týden od zítřka.
0: Příští nic a přes příští?
1: Přes příští pondělí, kam až ta mapa ukazuje počasí, tak bude zase opět to šplhat na 21
0: stupňů. Tak to nezní úplně špatně, to bychom si mohli kopnout ještě venku na ulici formálně.
1: No to se piže jo, to se piže jo, můžeme ven na ulici.
0: Třeba v Řecku starosta kvůli tomu zavře silnici, aby si tam děcka mohli kopnout.
1: Jejda.
0: No, víc podrobněji se o tom rozvykládá Honza Kraus. No pojďme na to.
2: Jan Kraus a blondýna.
3: Starosta řecké obce uzavírá na večer hlavní silnici, aby si děti měly kde hrát. Co vy na to?
4: No tak to bylo moje dětství. My jsme si hráli na silnici s tím, že když jelo auto, tak někdo zařval, jede auto. To byla událost.
3: No jo.
4: Tak jsme počkali s tím fotbalem, on přijel a zase jsme měli 3 hodiny volno. No tak on tam chce vytvořit podobné podmínky. Je to běh proti času, ale druhá pravda je, že si jsou nějaký stísněný poměry na ostrově třeba a tak dále. No tak ho chápu, že tam dětem udělá takový vlastně vyžití
3: jako
4: na ty silnici.
3: Zvláštní načasování, jo? Oni ty děcka tam v té obci nemají žádné hřiště, takže mu to je líto.
4: Ano.
3: A každý den od 9:30 do půlnoci.
4: No, oni tam chodí později spát za prvé, za druhý není vedro, polední. Jsou jižní národy.
3: Tako jo, no.
4: A je tam trošku ten rozvrch jiný. S ohledem na to teplo. My se tomu blížíme, takže Bůh ví, jak to tady bude za nějakou dobu, protože v těchto těch místech, kde je velký vedro v poledne, nemůže nikdo dělat nic.
3: Mm-hmm.
4: No. A ty děti i v Itálii jsou díl vzhůru, ve Španělsku taky. Ale oni mají jednak siestu přes den a jednak později vstávají trošku. A oni jsou přesvědčení, že kdo blbě hospodaří s časem, jsme my, ne oni. Oni měli jednu větu, na kterou potřebujete pár vteřin, aby vám komplexně došla, kdy Italové říkali, my děláme všechno ve dne. V noci jenom spíme.
2: Jan Kraus a blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Jednak, kdy máme minutu před půl osmou, no nejvyšší čas, aby jsme taky překontrolovali situaci na D1. Vypadá to lépe?
1: Frekvence 1. Doprava.
0: To když se Láďa takhle potutelně zaculí a ještě řeč o dopravě, to nevěstí z dobrého, přátelé.
2: Ale jo, je to lepší. Mám tu lepší zprávu, i když stále se zdržíte na D1 ve středočeském Divišově z Brna na Prahu. Od kilometru 40 je kolona až ke Šmejkalce na půl hodiny. Pokračujeme na D11 u Poděbrad na Nymbursku. Je z Hradce Králové na Prahu taky kolona před omezením u Peček a Sacké. Další problémy jsou na silnici číslo 3 z Tábora do Prahy. Kolony jsou od Benešova k Mrači a od Čtyřkolky Senohrabům. To byl středočeský kraj. No a pokračujeme na pražském okruhu z dálnice D1 k letišti. Na výjezdu z Lochkovského tunelu je to zhruba na 10 minut. A ještě jednou Morava, silnice číslo 50 z Brna na Uherské Hradiště. V Brankovicích na výjezdu do obce je nabouraný osobák, čeká na odtah v místě nohu s plynu. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu teď v neděli večer.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Jak někteří říkají, jejich oblíbená skupina Erasure, říká si Erasure, že jo? Ale to mi dávno víme, stejně tak, jako se neříká Fishark Side. Láďo, co bude ve zprávách, které chystáš?
1: Představ si, nedovolená jízda vlaku omezila provoz teď na trati mezi Prahou a východem Čech, mezi Prahou a Hradcem Králové to stojí.
0: Takže to je horká novinka.
1: Jo, jo.
0: No, tak podrobnosti v celou, přátelé.
2: Znáte to.
3: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: A vyrazíme do banky.
5: Bez kukly, prosím vás.
4: Ano, nejznámější český bankéř.
5: Herec Tomáš Jeřábek bude s námi.
3: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: S Láďou Jakubem. Krásný konec týdne vám všem přeju. Nedovolená jízda nákladňáku ve stanici Dobřenice na Královéhradecku omezila provoz na železniční trati mezi Prahou a Hradcem Králové. Územní otázku mezi Ukrajinou a Ruskem lze vyřešit jen při jednání prezidentů obou zemí, dodal prezident Zelensky. A omyl stál sportovce z Afriky v Praze vítězství. Ještě jednou příjemný poslech. Nedovolená jízda nákladního vlaku ve stanici Dobřenice v okrese Hradec Králové omezila dnes zhruba v 18 hodin provoz na trati mezi Prahou a Hradcem Králové. Událost se obešla bez zranění a stále se vyšetřuje. České dráhy poslaly rychlíky odklonem a pro osobní vlaky zavedly náhradní autobusovou dopravu. Správa železnic konec omezení odhadla kolem 20. hodiny. Rychlíky České dráhy zavedly odklonem přes Kolín a Pardubice. A ve stanici Chlumec nad Cidlinou tak rychlíky nezastavují. Náhradní autobusovou dopravu dráhy zavedly mezi Chlumcem nad Cidlinou a Hradcem Králové a mezi stanicemi Káranice a Praskačka. Územní otázku mezi Ukrajinou a Ruskem lze vyřešit jen při jednání prezidentů obou zemí, řekl dnes podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po setkání s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Přes pozitivní dojem z dnešních rozhovorů vyjádřil přesvědčení, že válka se protáhne minimálně do letošní zimy. Těžba kritických nerostů není v Evropě zanedbatelná, řada ložisek ale zatím není dostatečně prozkoumaná, řekl ředitel České geologické služby Zdeněk Venera a dodal.
3: Vláda schválila program národního výzkumu a průzkumu ložisek kritických nerostných surovin, který probíhá od loňského roku až do roku 2030. Pro nás jsou nejperspektivější ložiska lítia, grafitu, wolframu, fluoritu a baritu. Těžba nerostných surovin byla v Evropské unii desítky let na okraji zájmu. Nebyla podporována a státy spoléhaly na dovoz ze zahraničí.
2: Evropská komise ve snaze zvrátit vývoj a posílit vlastní dodávky surovin vydala nařízení o kritických surovinách, které vstoupilo v platnost květnu 24. Stanovuje například, že do roku 2030 by těžba v Unii měla dosáhnout takové kapacity, aby odpovídala nejméně 10% roční spotřebě těchto kovů na jejím území. Omyl stál sportovce z Afriky vítězství. Pořadatelé běžecké Grand Prix na 10 kilometrů se omluvili keňskému běžci Viktoru Kiprutovi, který v závěru sobotního závodu v Praze na vedoucí pozici chybně následoval doprovodné vozidlo, opouštějící trať a přišel o vítězství. Připustili, že pro závodníka v kritické chvíli vznikla nepřehledná situace, na kterou nedokázali včas zareagovat. Dnes v prohlášení oznámili, že do budoucna se zaměří na zlepšení opatření kolem sjezdových zón. Výsledky zůstaly v platnosti.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: No co nás čeká, nemine v počasí zítra, tak to bude na začátku týdne. Polojasno až oblačno, přehánky jen výjimečně a na horách. No a teploty od 20 na severu Moravy, ve Slezsku a na severu Čech až po 27 na moravském jihu. A v úterý pak naměříme až 29.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: A ještě zamíříme na silnice, opatrní, buďte na Děčínsku ve Varnsdorfu na silnici 265. Je nehoda osobáku, na místě policejní hlídka a míří tam taky záchranná stanice, záchranná služba a hasiči. Opatrní buďte také v okrese Tábor, tam se bouralo v Sezimově Ústí v ulici Pionýrů. No a pozor, tři telata na silnici se nám pohybují v okrese Olomouc u Moravského Berouna. V Mládežnické ulici v Mariánských Lázních na Chebsku máme taky havárku osobního auta a ještě D1 aktuální informace hlásí odstavené auto na 52. kilometru z Brna na, z Prahy na Jihlavu a Brno. Šťastně se vraťte. No a stále posloucháte odpoledně večerní vysílání F1 s Marou Maláškem.
5: Je to nezvyk, že? Když jsem tady takto večer. Je to takový maraton.
2: Ano, tak jsem sem prožil a říkám, je to Mila, není to Mila. Ne, je to Mara.
5: Je to Mara. No, já tady mám totiž hned několik zásadních věcí, podle kterých dámy, teď myslím dámy, které už jsou ve věku tchýně, které je třeba dodržet proto, abyste byli tou fantastickou tchýní.
2: Uh-huh.
5: A to si myslím, jakože to je velký kůšt.
2: No, doufám, že teď to neumí poslouchat.
5: Ale zase na druhou stranu, když jim k tomu trošičku pomůžeš, nasměruješ je, dáš jim ty mantinely, tak já si myslím, že
2: oni
5: to...
2: Oni se chytnou, jo.
5: Přesně tak, jak to říká Švanci, to nemá kam uhnout. To je prostě tutovka.
4: To nejlepší
6: nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

Čtvrt na devět na frekvenci jedna, jenom ta nejlepší muzika. Za malý moment James Blunt, ale já jsem taky slíbil, že poradím dámám, které už jsou ve věku tchýně, jak se stát, no zkrátka prostě milionovou tchýní. Takovou tou, na kterou opravdu jako vzpomínáte a vlastně jste rádi, když se staví. Tak dámy, pojďme si to teda projet, co je dobré dodržet. Nevyžádané rady kazí atmosféru, to si známe všichni. A jak nevyžádané rady, no zkrátka je nedávejte, pokud nejsou vyžádány. Nulový respekt k životnímu stylu mladých, to je taky důležitý. Ochranářství, jako nepotřebujete za každou cenu vědět, co dělají a tak podobně. Kousavé poznámky, takové ty impertinentní až sarkastické. No a výčitky a taky role chudinky. A pokud nevíte, co si pod tím představit, tak je takové to klasické, až umřu, tak vy si toho ani nevšimnete. Teď, kdy jste se tady stavili naposled, kdy jste zavolali, tak takhle ne, přátelé. Pokud se tohoto vystřídáte, tak to budete milionová tchyně. Ježiš, to vám budou všichni závidět. Až nebude.

0: posloucháte Klasika v podání Phila Collinse na frekvenci 1. No a jak to vypadá klasicky na dálnicích, tak to ví Láďa Jakub.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Je to pořád ještě ta klasika, kterou známe z odpoledních hodin?
2: No, už ta nedělní špička polevila, ale přesto se ještě tvoří kolony na D1, jak říkáš, mezi 18. a 12. kilometrem, což je tedy příjezd od Brna Jihlavy na Prahu. D35 z Vysokého Mýta na Litomyšl hlásí odstavené auto na 170. kilometru. Opatrní buďte, ale také v Sokolově, v Karlovarském kraji, v Mičurinově ulici je nehoda dvou osobáků, na místě policie, hasiči a záchranka. A bouralo se také v Jihočeském kraji, v okrese Český Krumlov, pozor, u větrní na silnici 162. Tady jsou taky složky IZS u dopravní nehody a taky policejní hlídka. Pozorní buďte také v okrese Ústí, tedy v okrese Tábor, v Sezimově Ústí v ulici Pionýrů. Stále se odstraňuje nehoda osobáku ve Vansdorfu na Děčínsku na silnici 265 a taky na Zlínsku, dejte pozor, u Tečovic, tu máme nehodu osobního auta se zvířetem, vůbec jich bude přibývat, těch aut se zvěří, tak s tím počítejte. No a pozorní buďte také na Mělnicku u Všestud, kde máme hlášenou bouračku, a další bouračka je potom u Brodců na Mladoboleslavsku ve Středočeském kraji na 275. Tady máme čerstvou nehodu 3 osobních vozů, na místě policie, hasiči a záchranka. Doprava je kompletní, přejeme šťastnou cestu s Frekvenci 1 a Markem Maláškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Já vám přeju nádherný večer s datem 6. září 2026. Je neděle a pojďme se podívat, co je nového. 6 z 10 Čechů se v posledním roce setkalo s informacemi o nevhodném zacházení se zvířaty v zemědělských chovech. Ve věku 69 let zemřel majitel zámku Český Šternberg na Benešovsku a izraelský premiér Netanyahu nařídil vyklizení malých nepovolených židovských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. 6 z 10 Čechů se v posledním roce setkalo s informacemi o nevhodném zacházení se zvířaty v zemědělských chovech. Podle aktuálního průzkumu pro svaz ekologických zemědělců ProBio ve spolupráci s platformou My jsme bio jsou přitom 2/3 lidí ochotné zaplatit víc za produkt z chovu s lepšími podmínkami pro zvířata. Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Šternberg, majitel hradu Český Šternberg na Benešovsku, potomek významného rodu Šternbergu a právník. Jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Šternbergu Zuzana Míková. Po restitucích pomáhá otci se správou rodového majetku a po jeho smrti v roce 2021 péči o něj převzal. Správě majetku se teď ujme jeho dcera Anastasia. Filip Šternberg byl čestným a devočním rytířem suverénního řádu maltéských rytířů. Kořeny hraběcího rodu Šternbergů sahají až do 12. století. Jsou jediným šlechtickým rodem v českých zemích, který byl vždy v panském stavu. Podle legendy pocházejí od Kašpara, jednoho ze tří biblických králů, kteří se přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíši. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nařídil vyklizení malých nepovolených židovských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. Podle údajů z agentur, tak premiér učinil na nátlak Spojených států, aby jeho vláda rázněji zakročila proti násilí radikálních židovských osadníků namířenému proti palestinskému obyvatelstvu. A míříme do Slezska za hvězdami. Kapitální hudební úlovek se podařil organizátorům městských slavností z Hornického Havířova do nejmladšího města v České republice, založeného v roce 1955, tedy po druhé světové válce, dorazila a vystoupila světoznámá zpěvačka Rita Ora. Včera roztančila celé město a znáte ji i z vysílání Frekvence 1. Umělkyně z Velké Británie původem z Albánie zavzpomínala i na Liama Payna, se kterým tenhle duet naspívala a který předloni zemřel po pádu z balkonu v argentinském Buenos Aires. Sobotní program havířovských slavností uzavřeli i půlka dua Eurythmics Dave Stewart s australskou zpěvačkou Vanessou Amorosi. Dobrodružné hřiště dnes otevřeli ve Zlíně. Na sídlišti Jižní svahy si tak děti můžou sami postavit, co chtějí. Je na místě, kde vizovický výrobce takzvaných modulárních systémů plánuje stavbu společenského kulturního centra Republik. Nahradí zastaralé provozovny zvané Šmoulí město. Než je začne stavba, děti si můžou na hřišti postavit cokoliv podle svého přání a fantazie. K dispozici mají mít nářadí i materiál. Fotbalisti Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1-2 a v neúplné tabulce klesli na 10. příčku. Pražané si připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Východočeši se posunuli o bod před Letenský Celek na 8. místo. V prvním poločase skorovali domácí Vladimír Darida a Mick van Buren. Před přestávkou snížil Adam Karabec. Ve druhém dějství se už skóre nezměnilo. Ještě Mladá Boleslav, ta porazila Ostravský Baník 4-0. Jablonec nad Nisou prohrál se sousedním Libercem 1-2 a Zlín to projel s Teplicemi 1-3.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Začátek nového zářijového týdne bude oblačný až polojasný, někde jasný. Teploty mírně nad 20, budou se ale postupně zvedat od 20 stupňů Celsia do 24 stupňů, výjimečně i 27, tak naměříme na moravském jihu. No a v úterý pak bude téměř ve všech našich regionech zase až 29 stupňů Celsia. Je po zprávách. No a další 60-minutovku opět startuje Marek Malášek.
1: No a jelikož se nám hnedka zítra po ránu v pondělí blíží další možnost vyprázdnit pokladnici posledního slova, které nám tady nechal Bořek Sezáček, tak by aspoň za mě bylo záhodno se podívat, kolik v té pokladnici je k mání. Kolik bys tak typl, Láďo?
2: Kolik bych typoval? No, zatím jsou to nižší tisíce typuju, protože v týdnu se vyhrálo 49 tisíc, tak se jede znova.
1: To je peněz.
2: Tak nevím, třeba 2500 teď?
1: To už je tam víc,
2: takže já jsem přiznám, nepočítal 3,5?
1: To už je tam víc, nechcem překvapit.
2: Dobře, tak jo.
1: Nechcem překvapit, člověče.

0: Velvet a Frekvence 1 jako nedělní společník a pokud pasete po posledním slově, respektive po banku posledního slova, které nám tady nechal Bořek Slezáček, tak ráno u Lubky s Mírou se bude hrát o 7 500 korun. Tak držím palce, ať se dovoláte a ať ten váš tip je tím správným. No a teď už na Frekvenci 1 Alvaro Soler. Tak hezký večer.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Model Talking a také Frekvence 1, která vám dělá společnost. I teď, kdy nás posloucháte třeba v rachotě na noční, tak to se stoprocentně bude hodit třeba taková Eva Farna, anebo Rihanna Krasavice z Barbadosu. Třeba Rihanna, tak ta je velkou favoritkou Karla, který nás už pravidelně poslouchá, když řídí autobus, no zkrátka je na svojí pravidelné lince na Sokolovsku. Tak Kájo, zdravíme, ať to jezdí a hlavně klidnou směnu.

0: Aerosmith, klasika, která se prostě nedokáže oposlouchat, stejně jako třeba Sting. A nebo Krištof a Lily Allen. To je totiž muzika, kterou ještě budeme servírovat do té doby, než se přihlásí Láďa s dalšími zprávami. Tak mějte krásnou neděli.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí,
3: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

timing. 'Cause you were my

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A po hodině Láďa Jakub. Na Instagramu a TikToku se šíří nebezpečná videa pro ženy a dívky. Fanoušci fotbalové zbrojovky Brno zničili cestou z Prahy na moravskou metropoli vlak. A na severu Čech stále útočí ve velkém sršni. Poradíme, jak si před nimi dát pozor. Pozor na internetu. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Výzkumníci varují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály, píše web ČT. Videa zachycovala ženy před a po údajném drastickém zhubnutí a propagovala fitness aplikaci založenou na 75-denní výzvě. Podle televize a rozhlasu Deutsche Welle prozrazovali falešný původ záběru, nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. Polská státní tisková agentura PAP našla podobný obsah taky na Instagramu. Jeden z příspěvků, vytvořený AI, zaznamenal 7,5 milionu zhlédnutí. Žádný z těchto příspěvků přitom nebyl označený jako uměle vytvořený. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slaví vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm naštěstí necestovala. Podle mluvčího národního dopravce poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich světla, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se, že šlo o hejno ptáků. Polská armáda vyslala do vzduchu proto vrtulníky. Na Teplicku stále útočí sršni. Nebezpečný je turistický výšlap na horu Bořeň u Bíliny. Tahle trasa je už po několika útocích tohoto hmyzu označená cedulemi s varováním. Takových míst je v této části Českého středohoří ale hned několik. A jak se chovat, pokud nás napadá nebo přímo bodne sršeň, to nám řekla Terezie Arnoldová, znalkyně z oboru dezinsekce a deratizace.
3: Pokud vlastně jsme někde venku a začne kolem náš sršeň kroužit, důležité je zůstat v klidu. Nemáchat rukama, nedělat prudké pohyby, které sršně vnímají jako útok, a pomalu ustupovat. No a pokud pak dojde k napadení, okamžitě jít pryč, zakrývat si obličej, krk a snažit se dostat co nejdále. No jestliže dojde k tomu bodnutí, místo je dobré okamžitě ochladit, ale jestli jsme alergici, hnedka volat 155. A potom, jestli dojde k opakovaným bodnutím, tak může být problém i u zdravého člověka tam zase opět vyhledat 155.
2: Běžná rána po bodnutí by se měla sklidnit do pár hodin po útoku. Tohle sami neskoušejte. Soukromým letadlem do Slovinské Lublaně, potom stopem přes Balkán, Turecko a Gruzii až do města Signany. Tak vypadala nedávná cesta vítězné dvojice v 5denní stopovací soutěži, která vznikla spontánně u piva mezi partou kamarádů z fotbalu. K původním 8 přátelům se postupně přidali další, no a celkem jich bylo 12 v 6 dvojicích. Pravidla byla jednoduchá, za dopravu nesměli utratit ani korunu a na všechny ostatní výdaje měli 2000 korun na tým. Martin Klu Putina k tomu ve východní Gruzii dodal.
4: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte. Myslím si, že to je bezpečný pro obě strany. A samozřejmě taky je ta úspěšnost mnohem větší takhle. Je fajn jako mít nějaký příběh, kterým tak trošku jako rozjedete tu konverzaci, no.
2: Soutěž vznikla spontánně letos na jaře při posezení s kamarády po fotbalovém tréninku.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pondělí bude oblačno až polojasno, ale i jasno, teploty mírně nad 20 budou se postupně zvedat od 20 do 24 a na moravském jihu naměříme i 27 stupňů Celsia. A v úterý pak by mělo být ve všech našich regionech až 29.

0: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: A vyrazíme do banky.
3: Bez kukly, prosím vás.
2: Ano, nejznámější český bankéř.
3: Herec Tomáš Jeřábek bude s námi.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Do konce roku si řidičák v Česku musí vyměnit bezmála 250 000 našich řidičů. Státní muzea a galerie byly v neděli úplně zdarma. A volby v části Německa zřejmě vyhráli extremisti. Zdraví vás, Láďa Jakub.
2: Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíce řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíc zastoupení lidé nad 61 roků. O výměnu řidičáku lze od června 21 žádat i přes internet online, přes portál dopravy, a to pomocí digitální identity, jak říká mluvčí ministerstva František Jemelka.
3: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
1: Řidičák je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od 1. ledna 24 ale není povinné mít při cestách po Česku řidičák při řízení u sebe. Povinnost vlastnit ho jako řidič ale platí. Státní muzea a galerie umožnily volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se v neděli otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstaly spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury, vedené Otou Klempířetem, k tomu dodal.
4: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. No, cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
1: Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana AfD, Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle současného odhadu nezískala. Křesťansko-demokratická unie CDU dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zahájila v neděli dvoudenní návštěvu Grónska na arktickém ostrově, na který se činí nárok. Americký prezident Donald Trump by během pondělka měla podepsat společné prohlášení Evropské unie a Grónska a prezentovat investiční závazky v řádu stovek milionů eur. Největší ostrov světa, tedy Grónsko, kde přitom žije jen 57 tisíc obyvatel, je autonomní součástí Dánského království, členské země Evropské unie. Hradiště Václava Havla v Praze Ruzyni bude v novém, respektive ho čeká modernizace za bezmála 300 milionů korun. Nová bude vzduchotechnika u posové kontroly, rozšíří se tu prostor pro čekající, cestující a taky počet přepážek a samoobslužné brány Easy to Go Gate. Práce začnou za pár dní a potrvají až do dubna. A Petřínská rozhledna v hlavním městě se už za pár hodin během noci na úterý rozsvítí červeně. U příležitosti Světového dne povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících, pro které se s postupem nemoci zvyšuje náročnost péče. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. První fotbalová liga má po utkání 7. kola mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava nečekaného lídra pořadí kanonýrů. Martin Schubert 2 góly pomohl středočeskému celku k vítězství 4-0 a posunul na 3. místo neúplné tabulky. Zároveň se dostal na 5 branek v sezóně nejvyšší soutěže. FK Jablonec na dní jsou FC Slovan Liberec 1-2 a FC Zlín hrál proti FK Teplice 1-3.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Začátek týdne bude polojasný až oblačný, přehánky jen výjimečně, a to na horách. Teploty od 20 na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku až po 27 stupňů Celsia na moravském jihu. A v úterý pak naměříme všude až 29 stupňů.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc, frekvence 1, zprávy.
2: A po hodině Láďa Jakub. Na Instagramu a TikToku se šíří nebezpečná videa pro ženy a dívky. Fanoušci fotbalové zbrojovky Brno zničili cestou z Prahy na moravskou metropoli vlak. A na severu Čech stále útočí ve velkém sršni. Poradíme, jak si před nimi dát pozor. Pozor na internetu. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Výzkumníci varují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály, píše web ČT. Videa zachycovala ženy před a po údajném drastickém zhubnutí a propagovala fitness aplikaci založenou na 75-denní výzvě. Podle televize a rozhlasu Deutsche Welle prozrazovali falešný původ záběru, nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. Polská státní tisková agentura PAP našla podobný obsah taky na Instagramu. Jeden z příspěvků, vytvořený AI, zaznamenal 7,5 milionu zhlédnutí. Žádný z těchto příspěvků přitom nebyl označený jako uměle vytvořený. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slaví vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm naštěstí necestovala. Podle mluvčího národního dopravce poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich světla, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se, že šlo o hejno ptáků. Polská armáda vyslala do vzduchu proto vrtulníky. Na Teplicku stále útočí sršni. Nebezpečný je turistický výšlap na horu Bořeň u Bíliny. Tahle trasa je už po několika útocích tohoto hmyzu označená cedulemi s varováním. Takových míst je v této části Českého středohoří ale hned několik. A jak se chovat, pokud nás napadá nebo přímo bodne sršeň, to nám řekla Terezie Arnoldová, znalkyně z oboru dezinsekce a deratizace.
3: Pokud vlastně jsme někde venku a začne kolem náš sršeň kroužit, důležité je zůstat v klidu. Nemáchat rukama, nedělat prudké pohyby, které sršně vnímají jako útok, a pomalu ustupovat. No a pokud pak dojde k napadení, okamžitě jít pryč, zakrývat si obličej, krk a snažit se dostat co nejdále. No jestliže dojde k tomu bodnutí, místo je dobré okamžitě ochladit, ale jestli jsme alergici, hnedka volat 155. A potom, jestli dojde k opakovaným bodnutím, tak může být problém i u zdravého člověka tam zase opět vyhledat 155.
2: Běžná rána po bodnutí by se měla sklidnit do pár hodin po útoku. Tohle sami neskoušejte. Soukromým letadlem do slovinské Lublaně, potom stopem přes Balkán, Turecko a Gruzii až do města Signany. Tak vypadala nedávná cesta vítězné dvojice v 5denní stopovací soutěži, která vznikla spontánně u piva mezi partou kamarádů z fotbalu. K původním 8 přátelům se postupně přidali další, no a celkem jich bylo 12 v 6 dvojicích. Pravidla byla jednoduchá, za dopravu nesměli utratit ani korunu a na všechny ostatní výdaje měli 2000 korun na tým. Martin Klutina k tomu ve východní Gruzii dodal.
4: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte. Myslím si, že to je bezpečný pro obě strany. A samozřejmě taky je ta úspěšnost mnohem větší takhle. Je fajn jako mít nějaký příběh, kterým tak trošku jako rozjedete tu konverzaci, no.
2: Soutěž vznikla spontánně letos na jaře při posezení s kamarády po fotbalovém tréninku.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pondělí bude oblačno až polojasno, ale i jasno, teploty mírně nad 20 budou se postupně zvedat od 20 do 24 a na moravském jihu naměříme i 27 stupňů Celsia. A v úterý pak by mělo být ve všech našich regionech až 29.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni

0: Frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity.
0: Ty
1: největší hity posledních let.
0: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: reaching up. My love, I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Jedna hodina. Frekvence 1. Zprávy.
2: Do konce roku si řidičák v Česku musí vyměnit bezmála 250 000 našich řidičů. Státní muzea a galerie byly v neděli úplně zdarma. A volby v části Německa zřejmě vyhráli extremisti. Zdraví vás, Láďa Jakub.
3: Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíce řidičů za zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíc zastoupení lidé nad 61 roků. O výměnu řidičáku lze od června 21 žádat i přes internet online, přes portál dopravy, a to pomocí digitální identity, jak říká mluvčí ministerstva František Jemelka.
4: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
3: Řidičák je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od 1. ledna 2024 ale není povinné mít při cestách po Česku řidičák při řízení u sebe. Povinnost vlastnit ho jako řidič, ale platí. Státní muzea a galerie umožnily volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se v neděli otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstaly spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury, vedené Otou Klempířetem, k tomu dodal.
5: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. Cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
3: Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana AfD, Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle současného odhadu nezískala. Křesťansko-demokratická unie CDU dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zahájila v neděli dvoudenní návštěvu Grónska. Na arktickém ostrově, na který se činí nárok, americký prezident Donald Trump by během pondělka měla podepsat společné prohlášení Evropské unie a Grónska a prezentovat investiční závazky v řádu stovek milionů eur. Největší ostrov světa, tedy Grónsko, kde přitom žije jen 57 tisíc obyvatel, je autonomní součástí Dánského království, členské země Evropské unie. Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni bude v novém, respektive ho čeká modernizace za bezmála 300 milionů korun. Nová bude vzduchotechnika u posové kontroly, rozšíří se tu prostor pro čekající, cestující a taky počet přepážek a samoobslužné brány Easy to Go Gate. Práce začnou za pár dní a potrvají až do dubna. A Petřínská rozhledna v hlavním městě se už za pár hodin během noci na úterý rozsvítí červeně u příležitosti Světového dne povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících, pro které se s postupem nemoci zvyšuje náročnost péče. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. První fotbalová liga má po utkání 7. kola mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava nečekaného lídra pořadí kanonýrů. Martin Schubert 2 góly pomohl středočeskému celku k vítězství 4-0 a posunul na 3. místo neúplné tabulky. Zároveň se dostal na 5 branek v sezóně nejvyšší soutěže. FK Jablonec na dni jsou FC Slovan Liberec 1-2 a FC Zlín hrál proti FK Teplice 1-3.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Začátek týdne bude polojasný až oblačný, přehánky jen výjimečně, a to na horách. Teploty od 20 na severu Čech, na severu Moravy a ve Slezsku až po 27 stupňů Celsia na moravském jihu. A v úterý pak naměříme všude až 29 stupňů.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my

0: Ze muziki.
1: Ze muziki.
2: Otáčím se k tobě, lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.